Tak tohle byla další hezká česká písnička na rádiu Blaník. No takovéhle budou znít dneska večer. Písničky k táboráku tady na Blaníku i dnes mezi 18. a 19. Třeba Valda Matuška, Růžek z Texasu, taky Rangers, Láska je věc kouzelná, potěší nás Ivan Hlas, zaspíváme si Malagélo. K tomu i tentokrát jedna živá nedvědovka od Mladých nedvědů, takže poslouchejte písničky k táboráku pro vás dneska mezi 18. a 19. Teď už další hezké české a Vlasta Suk vám přeje pěknou noc.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se místy objevují přehánky anebo také bouřky. Nejnižší noční teploty 24 až 19 stupňů. Sobotní obloha zůstane oblačná až zatažená, přechodně i polojasná. Místy se vyskytnou přehánky a také bouřky ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Ve vlaku či autobusu.
2: V čekárně u lékaře.
0: A nebo na procházce v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
0: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
2: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když zhor vítr vál. Společně na cestách jen já a můj kůň šli jsme dál.

Krásný poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Rádia Blaník přeje Vlasta Suk. Máme nový den a nový měsíc. Je 1. srpna roku 2026, kdy svůj svátek slaví Oscar. Tak přeje nám všechno nejlepší. V tento den v roce 1963 se narodil americký rapper Coolio. Opustil nás před 4 lety v roce 2022. Kdo má narozeniny? Tak to je má skvělá kolegyně Iva Lecká, ano. Narodila se právě 1. srpna. Takže Ivušce všechno nejlepší k těm dnešním narozeninám a přeji za celý tým Rádia Blaník. Doufám, že ji rádi posloucháte. Připomínám, že vysílá každý všední den mezi 13. a 16. hodinou a dělá vám radost. Tak já vám udělám radost dalšími českými písničkami, které pro vás vybírám teď a přeju krásnou noc.

0: Momentálně máme oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se místy objevují přeháňky anebo také bouřky. Nejnižší noční teploty 24 až 19 stupňů. Sobotní obloha zůstane oblačná až zatažená, přechodně i polojasná. Místy se vyskytnou přeháňky a také bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz

0: Stále posloucháte Blaník s Vlastou Sukem u mikrofonu. Chtěli byste, abych k vám zajel a přivezl 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka? Pokud ano, koukněte na naše internetové stránky na adresu radioblaník.cz. Zaregistrujte se do klubu posluchačů Rádia Blaník, přihlaste se do hry a třeba u vás dneska zazvoním. Ano, do terénu vyjedu, kam konkrétně prozradím v rámci dopoledního vysílání u nás na Blaníku. Ale opravdu, pokud byste chtěli takovou parádní grilovačku prožít zdarma, zaregistrujte se, to je první krok, který vám tu šunku může přinést. Hodně štěstí přeju.
1: Hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník.
1: Krásné ráno, je sobota 1. srpna. Dnes má svátek Oscar a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Od srpna bude možné nastupovat do autobusu pit všemi dveřmi na dalších 50 středočeských linkách. Nově se to bude týkat například spojení Praha-Příbram, Praha-Benešov-Vlašim, linek v oblastech Brandýsa nad Labem, Českého Brodu, Nymburka, Kostelce nad Černými lesy, Říčan i linek zajišťujících městskou dopravu Beroun, Králův Dvůr či Milovice. Hodinu před polednem proběhne ve Skuhrově umělníka slavnostní zahájení 10. ročníku Dnů lidové architektury Středočeského kraje. Zámek Jindřichův Hradec připravuje výstavu Veličenstvo před branami, české korunovační klenoty na dosah. Začíná 10. ročník pardubické sportovní akce Sportovní park. V parku na Špici potrvá událost do 9. srpna. Zámek Nový Hrad v Jimlíně pořádá od 8. večerní kostýmované hrané noční prohlídky. A nakonec se přesuneme do našeho hlavního města. V Praze proběhne den otevřených dveří, a to v Kramářově vile. Nabídne prohlídku více než 50 místností historické rezidence premiérů. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: Hrůza, taky Klára Vítězková a Duše do vesmíru. Už bude 6, za okamžik odstartujeme sobotní Dobré ráno, 1. srpnové, tak doufám, že se vám vydaří. Z písniček Michal Tučný.
1: Všichni jsou už v Mexiku.
0: Taky zaspívá Petr Novák.
1: Hvězdičko blízká, mám život.
0: A hned po zprávách Karel Gott. Hrajeme hezky česky za 2,5 minuty, už bude 6.
2: Rádio Blaník. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno a zataženo, přechodně polojasno, ale čekají nás taky přehánky. Lokálně se vyskytnou i bouřky, které mohou být i silné. K večeru se vyjasní. V maximech dnes naměříme od 28 do 33 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 36 a v 1000 metrech kolem 23 stupňů Celsia.
2: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to. Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu. Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Vláda má prázdniny, vrátí se v srpnu. Nástup všemi dveřmi zrychlil autobusy. Šaldovo divadlo povede Petr Michálek.
1: Rádio Blaník.
2: Dobré ráno, zprávy pro vás má Šárka Vykydalová. Ministrům dnes začínají prázdniny. Kabinet má volno na 2 týdny. Znovu se setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Bude ho čekat zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Plánování hospodaření státu zabere vládě i celé září. Premiér Andrej Babiš počítá s rozsáhlou debatou. Středočeské autobusy budou rychlejší. Lidé totiž ode dneška mohou do vozů pražské integrované dopravy nastupovat všemi dveřmi, a to na dalších 50 linkách. Režim má omezit zpoždění způsobené odbavováním nastupujících. Před spuštěním zkušebního provozu panovaly obavy, že se zvýší počet černých pasažérů a výrazně se sníží tržby. To se ale nenaplnilo. Šaldovo divadlo v Liberci má nového ředitele. Ode dneška stojí v čele 3souborového divadla bývalý rektor Janáčkovy Akademie múzických umění Petr Michálek. Nahradil tak Lindu Hejlovou-Kepertovou, která v červenci na vlastní žádost ve funkci skončila. Rodák z Hradce Králové už vedl 2 jiná městská divadla. Dnes je světový den boje proti rakovině plic. Ta už dávno není jen nemocí kuřáků. 5 pacientů cigaretu nikdy nevzala do úst, přesto onemocněla. Na vině je radon, znečištěné ovzduší. Další informace přidává přednosta plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimír Koblížek.
3: Rakovina plic je onemocnění, které v Evropě a v České republice patří mezi ta, která nejvíce zabíjejí jak muže, tak ženy. Karcinom plic v České republice u žen stagnuje nebo jenom mírně roste a u mužů v čase posledních 2 dekád výrazně klesá.
2: Podle Koblížka z prevencí rakoviny plic pomáhá program časného záchytu karcinomu plic, který v Čechách běží už 5. rokem. To je ode mě všechno, teď už má slovo Vlastík.
4: No a startuje dobré ráno, tak vítejte.
0: Vlasta Suk
1: na rádiu Blaník.
4: I teď mezi 6. a 7. vám budu hrát hezky česky, tak jak to máte nejradši. Takže za okamžik Petr Novák, hvězdičko Blízkavá, a startujeme s Karlem Gottem. Jestli tě budu mít rád.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.

Trnová hvězdičko, blízka vám, posloucháte sobotní Dobré ráno, Rádia Blaník, 6 hodin k tomu 12 minut. Už je srpen, no, utíká nám to. V půlce prázdnin jsme aktuálně, je 1.8.2026, kdy svůj svátek slaví Oscar, tak je přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1963 se narodil americký rapper Coolio. Doma narozeniny, báječná kolegyně, hvězdička blízkavá, Iva Lecká. Takže všechno nejlepší, už se přejeme, za celý tým Blaníku jí to přeje Vlasta Suk, no a posílám její oblíbenou písničku, jednu z nejoblíbenějších. Tohle je Václav Neckář, Nestůj a pojď. Tak si to užijte, já vám přeju dobré ráno s Blaníkem.

0: mořem.
1: Slovenská PH za tebou, ano, je za námi. Za 8 minut už bude půl sedmé. Vy posloucháte sobotní Dobré ráno tady na Blaníku. A co nás čeká v příštích minutách? Třeba Michal Tučný, všichni jsou už v Mexiku. No a pak si s vámi budu povídat. Jak to u vás vypadá s počasím teď po ránu v sobotu 1. srpna? Tak to by mě zajímalo, klidně mi to zavolejte na 800 109 109 nebo napište SMS na 603 118 118. Můžete klidně přihodit nějakou pozvánku na pěkný výlet, pokud se něco zajímavého děje ve vašem okolí. A nebo jen tak mi řeknete, jaké plány máte právě na víkend. Tak se budu těšit, ještě jednou volejte 800 109 109 nebo pište 603 118 118.
2: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
3: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
3: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
2: Sluníčkové léto
3: s Blaníkem a Centropolem.
4: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicich.cz. Vstup je zdarma.
5: Legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
6: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
5: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
7: Jde na vás jaro? Na nás taky.
8: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
9: Ve vlaku či autobusu.
10: V čekárně u lékaře.
9: A nebo na procházce v lese.
10: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
9: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
10: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

české. Léto s Blaníkem.

0: Sobotní pohoda tady na Blaníku a Taylor Swift. 3 minuty po půl sedmé, to je aktuální čas.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Blaník. Tak to jsem se ptal právě vás, jak to u vás vypadá s počasím. Spousta SMSek, některé z nich dáme do vysílání. Příjemné sobotní ráno z Milína, u nás zataženo, klidno, neprší. Na teploměru zatím 19 stupňů, píše Jitka. Tanvald 17, zataženo, zalito po večerní bouřce, píše nám Marta. 20 stupňů, hlásí Zlatka ze Svitav, Zdeněk z Rašovic. Vychází sluníčko, teď do práce je příjemných 19 stupňů. Ahoj, krásnou sobotu, u nás včera byla večer bouřka, pršelo, teď je tady v Jablonci 19 stupňů. Hezký víkend všem přeje Petra z Jablonce. Na dni jsou. Třeba ještě tahle SMS-ka z Tábora, 21 stupňů, sluníčko zatím nevykouklo, ale bude určitě hezký den v Táboře. Máme tento víkend akci Komedianti v ulicích, přijďte se podívat, Iva z Tábora. Tak Ivoško, děkujeme i za pozvánku. Na teploměru 21 stupňů v Neratovicích, Ivě Lecké přeji všechno nejlepší k narozeninám a ať dlouho na Blaníku radost dělá nám Ondřej. Ondro, děkujeme, Ivušce vyřídíme. A ještě telefonáty, dobré ráno.
2: Dobré ráno, příteli, tady Kráťa. Takže Týnec nad Sázavou 20 stupňů, najíždím do Kamenice, tady už je v Babicích 22. Cestující se budou mít jako peřince a to by přeju krásný, příjemný den a bez klimatizace konečně normální ráno.
0: A já moc děkuju, šťastnou cestu.
2: Mějte krásně, příteli,
0: taky, naschle.
3: A dobré ráno, Vlasiku, moc vás zdraví Jirka Sucholišice. Tak máme prozatím u nás 20 stupňů Celsia, zataženo oblohu, přehánky, ale jak jste sám říkal, dneska to má být takový spíš aprílový chvíli tak, ale nám to nevadí, protože my se těšíme, že dneska v Ratibořicích přímo v zámeckém areálu je poroce tras veteránů, no a kdo to má vlastně ještě kousek do Hostinného, tak tento víkend tam je pod Cinkulem.
0: No tak jo, tak děkujeme, Jirko, máme to i s pozvánkou, to se mi líbí. Tak si to užijte a mějte se báječně, ať se daří. Naslyšenou.
3: Děkuju. Krásný víkend, naslyšenou.
0: Tak, ale to vypadá u vás. No jak to bude vypadat dnes přes den? Řekneme si přímo s meteorology, krátce po 7 hodině se s nimi spojíme. Tohle je Petr Naď a za okamžik i Tereza Mašková, která zaspívá O nás dvou.

0: Tereza Mašková zpívala O nás dvou, posloucháte Rádio Blaník a už příští týden Terku uvidíme a užijeme si její koncert.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ano, jedeme dál, naše letní koncerty Blaníku jsou v plném proudu, v příštím týdnu se v pátek zase uvidíme, tentokrát v Chomutově, začínáme 5 minut před 5:30 odpoledne na náměstí 1. máje a kromě Terky Maškové, která teď dozněla v našem vysílání a zaspívá právě v Chomutově, se můžete těšit na skvělého Jakuba Smolíka.
2: Už nejsi má.
0: Taky na naši blanickou kapelu.
2: Už sám se probouzí.
0: A nebude chybět Janek Ledecký.
2: Na vteřin pár se vzdá.
0: K tomu všemu bohatý doprovodný program, jídla a pití bude dostatek, budete si moct zakoupit něco v našem blanickém stánku a hlavně se stavte pro tu samolepku, o které mluvíme. Je to ta samolepka Rádia Blaník sluníčková s Centropolem, ta, která vám může přinést velké peníze, někomu z vás i 100 000 korun, už brzy. Tak se budeme těšit na vás všechny, kteří s námi dorazíte zpívat vaše oblíbené české písničky. Chomutov, příští pátek, 7. srpen. Před 5:30 začínáme.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Teď je 6:45 docela třeba Bugsfizz a hezky česky No Guitar sa Černá růže.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9.

0: No Guitars a Černá růže, tady na Rádiu Blaník krátce před 7 hodinou. Za chvíli už čerstvé zprávy a taky předpověď počasí. No a z písniček třeba Standa Hložek s Petrem Kotwaldem. Taky zaspívá Petr Much, Ona se brání. A nebude chybět Hana Zagorová, Živá voda. Celé léto hrajeme hezky česky. Za 3 minuty už bude 7.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A dnes čekejme většinou oblačno až zataženo, jenom přechodně polojasno a během dne nás čekají přeháňky, lokálně i bousky, které mohou být silné. K večeru se vyjasní, v maximech dnes od 28 do 33 stupňů naměříme, na jihovýchodě Moravy až 36 a v 1000 metrech kolem 23.

0: Sport.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
3: Baru, ty jsi hlavička.
2: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Bouřky omezily provoz vlaků v Česku. Za taxi v Praze zaplatíme více. Smogová situace skončila ve všech regionech. Hezké ráno přeje Šárka Vykydalová, jsou tu zprávy. Blesk v Hradci Králové přerušil v pátek večer provoz vlaků. Po úderu došlo k poruše zabezpečovacího zařízení. Vlaky přestaly jezdit kolem 21. hodiny. Výpadek trval asi 30 minut. Bouřky a silný vítr komplikovaly dopravu i na dalších tratích v Česku. Potíže se objevily například na Chebsku, Benešovsku či Plzeňsku, většinou kvůli pádům stromů a větví. Taxislužba v Praze bude dražší. Maximální cena za kilometr jízdy taxíkem se ode dneška v metropoli zvedla, a to z dosavadních 630 na 42 korun. Začal totiž platit nový cenový výměr magistrátu. Nástupní sazba je podle něj nově nejvýše 70 korun oproti dosavadním 60. Platba za minutu čekání taxikáře zůstává na 7 korunách. Podle taxikářů je zvýšení nedostatečné. Meteorologové v pátek večer odvolali smogovou situaci. Ta platila od čtvrtečního odpoledne v Praze a Středočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Český hydrometeorologický ústav ji vyhlásil kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu v ovzduší. Nárůst souvisel s extrémně vysokými teplotami vzduchu. Ozón působí hlavně na plicní tkáň a sliznice. Během tropických dnů je potřeba pít hodně tekutin. Důležité je to nejen kvůli hydrataci, ale vyhneme se tím například i vzniku tvorby zubních kazů. Pít bychom měli málo ochucené nápoje, jak říká zubař Jakub Hladík.
6: Ochucené minerálky už v sobě mají poměrně velké množství cukru. Slazené nápoje se na vzniku zubního kazu podílejí obrovskou měrou. Pokud je sladký nápoj navíc kombinován s kyselým pH, typicky hlavně energetické nápoje, sycené nápoje nebo džusy, dokáže narušovat sklovinu a činnost bakterií je o to dramatičtější.
5: Ideální zdroj tekutin je z hlediska zdravého chrupu a hydratace čistá voda anebo neslazený čaj. Tolik zprávy, teď už zpátky k písničkám, předávám slovo Vlastíkovi.
7: Čárko, děkuju, je 7 hodin, dobré ráno přejeme.
1: Vlasta Suk
4: na rádiu Blaník.
7: A za okamžik se spojíme s meteorology z Českého hydrometeorologického ústavu. Řekneme si něco o počasí, jak to vypadá aktuálně dnešek, zítřek. A k tomu písničky, hezké české, tak jak to máte rádi, Petr Muk, anebo Standa Ložek, Petr Kotwald, Bílá královna.

0: Původně tuhle písničku zpíval Karel Černoch v roce 2000, i přespíval Petr Muk. A teď jsme si ji užili tady na Blaníku. Ona se brání. 7 hodin 12 minut. Dobré ráno přeji.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: A ve vysílání v tuto chvíli taky vítáme meteoroložku Jiřinu Švábanickou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám.
2: Dobré ráno i vám.
0: Tak, jak to vypadá venku aktuálně?
2: Aktuálně je více oblačnosti v Čechách, kde máme oblačno až zataženo a na severu ještě doznívají srážky. Naopak na Moravě a ve Slezsku je oblačnosti méně, tam většinou polojasno nebo dokonce skoro jasno. Teploty zůstaly velmi vysoké a na mnoha místech tak byla tropická noc. Teď po ránu máme nejčastěji mezi 21 až 16 stupni Celsia, ale na jihu a jihovýchodě Moravy tam jsou teploty mezi 24 až 20 stupni Celsia. Úplně nejteplejší stanicí, kde zůstala teplota vysoká, je Bystřice pod Hostýnem, která má 24,5 stupně Celsia.
0: Mm-hmm. Co přes den?
2: Tak dnes nás čekají alespoň přechodně o trochu nižší teploty. Obloha dnes bude oblačná až zatažená, přechodně ale může být i polojasno. Přehánky se teď po ránu a dopoledne budou vyskytovat jen ojediněle, předpolednem a odpoledne pak přehánek přibude a lokálně se vyskytnou i bouřky. Ty mohou být ojediněle i silné, které a budou provázené nárazy větru, dále také mohou být doprovázeny srážkovými úhrny kolem 30 mm a kroupami. K večeru pak bude srážek ubývat a od severozápadu bude méně oblačnosti. Teploty dnes odpoledne vystoupají na 28 až 33 stupňů Celsia. Na západě a severozápadě Čech budou teploty kolem 25 stupňů a na jihovýchodě Moravy tam bohužel budou dosahovat 36 stupňů Celsia a zde bohužel bude extrémní zátěž teplem na lidský organismus.
0: No a co zítřek?
2: Tak zítra očekáváme méně srážek a také mírnější teploty. Na obloze budeme mít většinou oblačno až polojasno a přehánky by se měly objevovat jen ojediněle. Odpolední teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 33 stupňů Celsia.
0: No tak já moc děkuji za předpověď, mějte se krásně, se daří a naslyšenou.
2: Děkuji, krásný den všem.
0: Teď už před námi Michal David a za chvíli Melanesi, First Day of My Life. Dobré ráno.

0: Mel C, First Day of My Life, tady na Rádiu Blaník. Jak jste slyšeli před malou chvílí, noční minima se dnes na mnoha místech držela kolem 20 stupňů, někde meteorologové naměřili i 24. Jak nejlépe v těchto horkých dnech usnout? Co dělat a naopak nedělat předtím, než půjdete spát? Řeknu za chvíli, tak si na nějaké rady počkejte a k tomu i na písničky od Michaela Jacksona či Hany Zagorové. Už za okamžik živá voda. Za 8 minut bude půl osmé, dobré ráno.
1: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme pobyt v hotelu Kocourkov a vstupenky do pekla Čertovina.
2: A to v plné parádě, včetně wellness procedur a hromady dárků.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Už od pondělí u nás na Blaníku.
3: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo-čertovina.cz.
4: Když se zahradnictví v Jevanech večer zavře, přiletí víly, probudí skřítky a celé zahradnictví se promění v pohádku. Ráno se všechny kouzelné bytosti schovají do květin, pod stromy i barevné trvalky. A najít je dokážou jen děti. Přijďte 1. srpna na pohádkovou školku do zahradnictví Jevany. Čeká vás den plný her, kouzelná stezka, pohádková překvapení, občerstvení pro malé i velké a také letní slevy pro krásnou zahradu. Zahradnictví Jevany. Místo, kde každé léto ožívají pohádky. lesy.czu.cz.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
8: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
7: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
8: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
7: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
9: Kdy jste se naposledy zastavili? Od Prahy.

0: Tak tohle byla pohodovka, co říkáte? Radio Blaník s vámi v sobotu ráno, za námi Michael Jackson a písnička z filmu Zachraňte Millieho. 4:08. A teď pojďme dál. Léto se nám hlásí v plné parádě. Přes den nám teploty šplhají nad 30 stupňů, v noci na mnoha místech neklesají pod 20 a to znamená, že spousta z nás nemůže večer usnout. Slíbil jsem, že přinesu pár rad, jak na to, co dělat a naopak před spaním nedělat. Zkrátka, jak se dobře vyspat během veder. I když to možná nevypadá, důležitý je pitný režim. Podle odborníků bychom měli pít pravidelně během dne víc než kdy jindy, k tomu jíst dostatek ovoce a zeleniny, která také obsahuje vodu. Pokud je totiž tělo dobře hydratované, lépe se s vysokými teplotami vyrovnává. Co je ale špatně? Velké množství tekutin před spaním. Přikrývku bychom měli zvolit z dobře prodyšných materiálů, která odvádí vlhkost. Přes den samozřejmě nechat zatažené žaluzie a jakmile zaleze sluníčko větrat a pokud možno udělat průvan. Dobrý trik, který u mnoha posluchačů funguje, je petka se zamrzlou vodou. Tu postavíte před ventilátor a tím, jak fouká na tu petlahev, ochlazuje i prostor ložnice. Před spaním si klidně můžete dát vlažnou nebo mírně studenou sprchu, to taky někomu může pomoci, ale opět není vhodné, abyste se sprchovali studenou vodou. To by mohlo mít opačný efekt. Samozřejmě takové ty banality, které se stále dokola opakují, nepít před spaním alkohol, kávu, minimálně hodinu před spaním nekoukat do mobilu a nebo se vyhnout fyzické zátěži. Tak něco z toho zkuste, třeba vám to pomůže, co člověk, to něco jiného, takže opravdu vyzkoušejte z těch možností, které jsem teď řekl a uvidíte, třeba to klapne a budete spát jako miminka. Jedeme dál, hezky česky, Michal Prokop, Framus 5, Bitva o Karlův most, no a pak taky Jeleni a Jiří Pavlice s Hradišťanem, miluju tě, dobré ráno přeju.
1: Má vlasy dlouhý do půl pasu.

I spojením dvou kapel může vzniknout hit a tahle písnička je toho důkazem. Po 3 letech od vydání si získala oblibu napříč generacemi. Jelen, Jiří Pavlice s Hradišťanem a Miluju tě. Na Blaníku už bude 7:45 a teď bych tu měl pro vás pozvánku na výlet. Dnes se totiž na Kvildě uskuteční 3. ročník pochodu Karla Klostermana po stopách šumavských dřevorubců. Na programu jsou 2 okruhy, první je pro rodiče s dětmi a ten druhý pro ostatní. Sraz v 10 hodin dopoledne na obecním hřišti. Tak si to užijte, stejně jako další hezké české už za chvíli, třeba Leona Machálková, Galaxie přání a přidáme Miroslava Žbirku s Magdou Šalamounovou tento song.

0: svobodně ranní pohoda bude pokračovat dál. Za námi Miroslav Žbírka, Magda Šalamounová, tento song. Zprávy za okamžik a pak třeba Marie Rotrová, to nic.
1: To nic, to jen tak.
0: Taky zaspívá Michal Hrůza. Ještě se na písničku pro Emu. A taky nabídnu Františka Nedvěda. Celé léto hrajeme hezky česky i v sobotním dobrém ránu. Za 6 minut bude 8 hodin.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes čekáme většinou oblačno až zataženo, přechodně ale polojasno a sem tam nás taky potrápí přehánky, lokálně i bouřky, které mohou být silné. K večeru se má vyjasnit, teploty dnes 28 až 33, na jihovýchodě Moravy až 36 a v tisíce metrech na horách kolem 23 stupňů.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
8: Letiště Praha má nového šéfa. Lidé v nouzi mají slevu na hromadnou dopravu. Sucho dál snižuje stavy skotu.
3: Rádio Blaník.
8: Pěkné ráno, jsou tu zprávy a s nimi Šárka Vykydalová. Do vedení letiště Praha dnes nastupuje Radomír Lašák. V čele státního podniku vystřídá Jiřího Pose. Nastupuje o měsíc dříve, než se původně zamýšlelo. Ministerstvo financí se tím snaží uklidnit situaci na letišti. Kvůli jeho příchodu jsou letišní odbory ve stávkové pohotovosti. Obávají se totiž o další směřování letiště. Lašáka spojují se zánikem českých aerolinií, které svého času vedl. Lidé v nouzi mohou po Praze cestovat levněji. Ti, kteří pobírají složku na živobytí státní superdávky, mají ode dneška nárok na slevu na měsíční kupon na městskou hromadnou dopravu. Po slevě 70% za něj zaplatí 165 korun. Standardní cena ročního kuponu v pražské MHD se nezměnila od roku 2015, kdy ho tehdejší vedení města zlevnilo na 3650 korun. Ode dneška začne fungovat nová státní agentura Czech Business. Ta sloučí dosavadní služby agentur Czech Trade a Czech Invest. Cílem je zjednodušit a zpřehlednit podporu českých firem. Czech Business bude podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka podporovat české firmy v exportu, schánění zahraničních investic a přispěje k rozvoji českých startupů. Havlíček si od sloučení slibuje větší úspory státních peněz. Následky sucha pociťují zemědělci i nadále. Na jihu Čech kvůli nedostatku krmiva pokračuje snižování stavů skotu. Podle ředitelky jihočeské agrární komory Hany Šťastné ale situace není ještě kritická.
9: Nedá se říct, že už teď by chovatelé kvůli tomu nedostatku a enormnímu nárůstu i třeba ceny toho krmiva, že by likvidovali svá stáda. To ani úplně není možné, protože jak pasený skot, tak i dojnice jsou březí.
8: Na jihu Čech navíc kvůli nedostatku krmiva přibývají i krádeže balíků sena. To byly zprávy, teď už je tu zpátky Vlasta Suk.
0: S přáním krásného rána, za 2 minuty bude 8 hodin.
2: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Celkem pro připomínku, možná víte, možná ne, tak každé všední odpoledne vždy krátce po 15. hodině pro vás máme putování s kolegou hercem Miroslavem Táborským. V tomto týdnu jsme prozkoumali Ploskovický zámek, my se tam už za chvíli vrátíme. A taky si budeme hrát hezké české písničky. Od Marie Rotrové si zaspíváme píseň To nic a startujeme s Petrem Kolářem Vyznání.
10: Posloucháte Dobré ráno, Radio Planík.

0: Přiznejte se, komu ukápla slzička u filmu Armageddon? No, tahle písnička je z něj. Ve filmu zářil Bruce Willis a píseň je z konce 90. let. Já doufám, že vás potěšila. Teď krásná vzpomínka na Blaníku. 10 minut po 8. hodině za okamžik hezké české od Michala Hrůzy projemu a taky zaspívá Marcela Holanová písničku Ráno. A ještě předtím repríza pondělní oputování kolegy Mirka Táborského.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Tento týden se, jako už několikrát, zaseknu na jednom místě, ale má to své důvody. Ploskovice, nedaleko Litoměřic, lákají k návštěvě svým barokním zámkem s ojedinělými vodními grotami, čili umělými jeskyněmi. Do historie šlechtického sídla se zapsala Anna Marie Františka Terezie, princezna Sasko-Lauenburská, falckraběnka z Neuburgu a díky svému manželovi také velkovévodkyně Toskánská. V letech 1720 až 1730 si nechala vystavět zámek jako přepichové letní bydlení. Anna Marie se totiž po ovdovění provdala za toskánského velkovévodu Gianna Gastone de Medici, posledního ze slavného a mocného rodu. Anna Marie i Gaston měli oba velkou zálibu v luxusu, ale pro šťastné manželství to nestačilo. Po odloučení od manžela přesídlila Anna Marie z domovských zákup do Ploskovic. Tady snad pobývala na dřívějším starém zámku a osobně dohlížela na stavbu nového. Přestože nebyl velký, vložila do něj mnoho peněz, které snad chtěla před manželem zatajit, proto všechny účty spálila. Z toho důvodu se nedochovaly žádné dokumenty o stavbě, dokonce není známé ani jméno architekta. Autorství se někdy připisuje Kiliánu Ignáci Dinzenhoferovi, jindy historici lavírují mezi Václavem Špačkem a litoměřickým Octavianem Brodžem. Jisté je jen to, že nákladnou barokní výzdobu prováděli nejvýznamnější pražští umělci té doby. Malíř Václav Vavřinec Rainer byl autorem původních fresek v hlavním sále a štukatér Tommaso Soldati, původem z Lugána, vyzdobil groty. Oba byli ve své době velmi ceněnými umělci. Po smrti Anny Marie přecházelo panství z ruky do ruky. Opuštěný starý zámek chátral a musel být v roce 1816 zbořen. Ale Ploskovice čekaly lepší časy. Měly se stát sídlem posledního korunovaného českého krále. No a jeho jméno prozradím až příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Užijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: Pokračování tohoto výletu nabídneme krátce popolední. Takže se na ploskovický zámek vrátíme, teď ale hezky česky slíbená Marcela Holanová. A písničku Ráno, dnes máme sobotní ráno, už je 1. srpna. Ano, je to tak, svátek slaví Oscar, tak blahopřejeme.

0: Svobodní ráno je v plném proudu. Michal Hrůza, písnička z filmu Pohádky pro Emu. A za 10 minut bude 8:30. Co dál? Dál si řekneme, jak bude.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A ve vysílání je s námi meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu Jiřina Švábenická. Přeji dobré ráno, Jiřinko.
2: Dobré ráno i vám.
0: Tak jak to dneska bude vypadat na obloze?
2: Tak dnes nás čekají alespoň přechodně o trochu nižší teploty. Obloha dnes bude oblačná až zatažená, přechodně ale může být i polojasno. Přehánky se teď po ránu a dopoledne budou vyskytovat jen ojediněle, před polednem a odpoledne pak přehánek přibude a lokálně se vyskytnou i bouřky. Ty mohou být ojediněle i silné, které a budou provázené nárazy větru, dále také mohou být doprovázeny srážkovými úhrny kolem 30 mm a kroupami. K večeru pak bude srážek ubývat a od severozápadu bude méně oblačnosti. Teploty dnes odpoledne vystoupají na 28 až 33 stupňů Celsia. Na západě a v severozápadě Čech budou teploty kolem 25 stupňů a na jihovýchodě Moravy tam bohužel budou dosahovat 36 stupňů Celsia a zde bohužel bude extrémní zátěž teplem na lidský organismus.
0: Co zítřek?
2: Tak zítra očekáváme méně srážek a také mírnější teploty. Na obloze budeme mít většinou oblačno až polojasno a přehánky by se měly objevovat jen ojediněle. Odpolední teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 33 stupňů Celsia.
0: Takže to vypadá na oteplování, když bychom koukli na začátek pracovního týdne.
2: V příštím týdnu se obnoví příliv mimořádně teplého vzduchu od jeho západu. Počasí bude slunečné a většinou obloha bude jasná nebo polojasná. Srážky ve formě přeháněk nebo bouřek by měly být jen ojedinělé. A teploty budou stoupat opět velmi vysoko. Ty ranní očekáváme mezi 24 až 19 stupni Celsia. Odpoledne pak většinou naměříme mezi 35 až 39 stupni Celsia.
0: Tak já moc děkuji za předpověď, ať se daří a naslyšenou.
2: Děkuji, krásný den všem. Rádio
0: Blaník. No a dál už za chvíli hezky česky František Nedvěd, Kočovní herci.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicich.cz. Vstup je zdarma.
1: Legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
5: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
1: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
6: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Ve vlaku či autobusu.
10: V čekárně u lékaře.
9: A nebo na procházce v lese.
10: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
9: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
10: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: František Nedvěd, Kočovní herci, dneska večer opět písničky k Táboráku v 18 hodin. Ostatně další podrobnosti vám prozradím ještě v rámci dopoledního vysílání. Teď ale krásná pozvánka na výlet. V rámci krajankovského putování jsem nedávno navštívil ve Zlínském kraji sladkovodní expozici Živá voda v Modré u Velehradu. A informace, co tady všechno můžete spatřit, mi prozradil správce tohoto areálu, pan Jiří Kroča.
1: Tak já vás vítám tady v naší sladkovodní botanické expozici. Projdeme si celou expozici, jen se ponoříme za rybami tváří tvář pod hladinou našeho expozičního jezera. Na závěr můžeme se tady spočinout a zrelaxovat u koupacího biotopu, ale předtím vás ještě vezmu i k praturům, bájným turům z dávné minulosti, kteří tady žili kdysi stejně divoce jako jeleni v naší přírodě.
0: A největší ryba?
1: Největší ryba, budete překvapeni, vyza velká 2,60 m, 180 kg. Dětem zřejmě bude připomínat žralka při troše fantazie.
0: Tohle si zkrátka nechte ujít. Veškeré další informace, včetně fotek a videa, najdete na našich internetových stránkách v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: Dneska opět vyjedu do terénu v roli blanického krajánka, ale pozor, je sobota, je prázdninová sobota. To znamená, že někomu z vás přivezu opět šunku na kosti. Ano, tu 7,5-kilovou šunčičku a díky tomu si můžete užít prázdninovou grilovačku zdarma. Podrobnosti přinesu krátce po 9:30, tak poslouchejte a dobré ráno přeji.

0: Tomáš Klus, písnička Dokola na rádiu Blaník.
1: Vytáčím tě dokola.
0: A i Tomáše Kluse můžete slyšet v této písni. Té naší nejnovější blanické hymně, ano. A tahle písnička vám může přinést nemalé peníze.
2: Slunce dál svítí
1: na rádiu Blaník.
0: Jednoduše číhejte, jakmile ji od pondělí do pátku mezi 6 a 18 hodinou uslyšíte hrát v našem vysílání. Tak volejte studio 800 109 109. Když se dovoláte, tak je to první krok k tomu, abychom vám poslali penízky. Ano, pak vám pustíme kousek z té písničky. Vy musíte uhodnout, kdo pak to zpívá z těch interpretů, kteří tam jsou slyšet. A když se zadaří, vyhráváte 5 000. Když se nezadaří, tak to zdvojnásobíme a hrajeme o 10 000. A takhle se nedávno radovala posluchačka Květa.
3: Ale vy jste to poznala! A víte, co je ale skvělý? Vy máte 10 000 korun! Máte 10 000.
4: Prázdniny.
3: No jasně.
0: O další peníze tady hrajeme hned po víkendu. V pondělí pokračujeme. Pozorně poslouchejte, hledejte písničku Slunce dál svítí. Hodně štěstí.
2: Slunce dál svítí.
1: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Dál hezky česky pro vás Lenka Filipová a taky Hana Hegerová s Petrem Habkou. Levandulová. Za 4 minuty bude 8:45. Já přeji krásnou sobotu.
1: Brzda, plyn anebo zpátečka. Vyberte si tu správnou hudební ukázku a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5 000 korun. Každé pondělní ráno u nás na Blaníku.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Za námi Lenka Filipová, ať žije show. Za chvíli už na Blaníku čerstvé zprávy, no a po nich si budeme zase pohodově hrát. Mám pro vás Jiřího Schellingera, což takhle dát si špenát.
1: Což takhle dát si špenát.
0: Což takhle dát si Helenu Vondráčkovou a Dlouhou noc. No, jestli máte chuť na okurky, tak je tu pro vás máme od Lucky Bílé. Celé léto hrajeme hezky česky a za 7 minut už bude 9 hodin.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes většinou oblačno až zataženo, přechodně sice polojasno, ale během dne nás potrápí přehánky, lokálně i bouřky mohou být silné. K večeru se opět vyjasní, teploty 28 až 33, na jihovýchodě Moravy teplej až 36 a v 1000 metrech kolem 23 stupňů Celsia.
3: Přijďte se osvěžit, tahické léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stát.

0: nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Superdávka nahrazuje 4 sociální dávky. Přes Česko přišla studená fronta. Rakovinu plic způsobuje i radon. Příjemné dopoledne přeje Šárka Vykydalová, na řadě jsou zprávy. Téměř 240 tisíc domácností dnes přechází na superdávku. Jedná se o ty, které pobírali dávku na bydlení, živobytí a děti. Dosavadní 4 podpory se ruší. Nejméně o 500 korun si od nynějška polepší víc než třetina příjemců. Naopak téměř polovině částka minimálně o 500 korun klesne. Superdávku si lidé mohou zvýšit o bonus za práci. Přes Česko v noci přišla studená fronta. Kromě deště přinesla i bouřky se silným větrem, který lámal stromy. Například Netvořice ve středních Čechách zaznamenaly náraz větru o rychlosti 82 km v hodině, což odpovídá síle vichřice. Na mnoha místech ale panovala tropická noc. Nadprůměrně vysoké byly i ranní teploty. 56 milionů korun bude stát oprava silnice v Moravskoslezském kraji. Jedná se o 5-kilometrový úsek poblíž hranice s Olomouckým krajem, konkrétně mezi obcemi Ryžoviště a Dětřichov nad Bystřicí na Bruntálsku. Řidiči se proto musí připravit na 4měsíční dopravní komplikace. Většinu nákladů kraji pomohou uhradit evropské dotace. Dnes je Světový den boje proti rakovině plic. Ta už dávno není jen nemocí kuřáků. Pětina pacientů cigaretu nikdy nevzala do úst, přesto onemocněla. Na vině je radon a znečištěné ovzduší. Další informace přidává přednosta plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimír Koblížek.
15: Rakovina plic je onemocnění, které v Evropě a v České republice patří mezi ta, která nejvíce zabíjejí jak muže, tak ženy. Karcinom plic v České republice u žen stagnuje nebo jenom mírně roste a u mužů v čase posledních 2 dekád výrazně klesá.
14: Podle Koblížka s prevencí pomáhá program časného záchytu karcinomu plic, který v Čechách běží už 5. rokem. Tolik zprávy, pojďme zpátky k písničkám, Vlastík už je má pro vás připravené.
16: No je, už se těším, zase si budeme zpívat a hrát.
17: Vlasta Suk
18: na Rádiu Blaník.
16: A tak vám se i krásné sobotní dopoledne. Za okamžik předám slovo i kolegyni Ivě Lecké. Mimochodem dneska má narozeniny, tak všechno nejlepší. Ale nic se nemění na tom, že pro vás dnes nachystala další dobré rady do zahrady. Tentokrát to bude o okurkách. Dozvíte se, proč jsou kolikrát okurky hořké. Co si budeme povídat, občas kousneme do okurky. Vůbec není dobrá, je hořká. Každopádně jde tomu předejít, tak si nenechte ujít dobré rady do zahrady, taky si okurky zahrajeme od Lucky Bílé, no a teď další pochoutka. Což takhle dát si špenát? Zpívá Easy Challenger.

0: Plíseň na okurkách, nic moc, Lucie Bílá, písnička Okurky na Blaníku právě teď. No a dnes to o okurkách bude i v Dobrých radách do zahrady, které si pro nás připravila kolegyně Iva Lecká. Jak předejít tomu, aby byly okurky hořké? Dozvíte se právě teď, 8 minut po 9. hodině.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, určitě to znáte. Utrhnete ze záhonu krásnou okurku, těšíte se na křupavý salát a po prvním soustu přijde zklamání. Je hořká. Mnozí si myslí, že za to může špatná odrůda nebo že už je přezrálá. Jenže ve většině případů je důvod úplně jiný. Okurka se brání stresu. Když rostlina zažívá extrémní podmínky, začne vytvářet látky zvané kukurbitaciny. Ty mají přirozeně velmi hořkou chuť a v přírodě chrání rostlinu před bíložravci. Stres může způsobit dlouhé sucho, nepravidelná zálivka, velká vedra, ale také prudké ochlazení nebo náhlé přívalové deště. Dobrá zpráva je, že tomu lze poměrně snadno předejít. Základem je pravidelná zálivka. Nečekejte, až bude půda úplně vyschlá. Mnohem lepší je zalévat méně, ale pravidelně. Ideálně ráno nebo večer a odstátou vodou, která není ledová, protože šok v podobě studené vody z hluboké studny totiž rostlin nám nesvědčí. Velkým pomocníkem je i mulč. Vrstva posekané trávy nebo slámy udrží v půdě vláhu, zabrání jejímu přehřívání a omezí výkyvy, které okurky tolik stresují. Rostlina pak nemusí bojovat o přežití a energii věnuje tvorbě plodů. A ještě jedna věc, pokud je hořký jenom konec okurky u stopky, nemusíte vyhazovat celý plod. Nejvyšší koncentrace hořkých látek bývá právě v této části. Stačí ji odkrojit a zbytek okurky bývá často úplně v pořádku. Takže až příště narazíte na hořkou okurku, nemusí to být chyba odrůdy. Je to vzkaz od rostliny, že měla v posledních dnech těžké podmínky. A právě pravidelná péče je tím nejlepším receptem, jak si dopřát okurky, které budou křupavé, šťavnaté a bez nepříjemné hořkosti. Brzy nás na Blaníku čekají dobré rady do kuchyně, tak si uděláme nějaký dobrý salát. Co vy na to?
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
0: Tak jsme se zase něčemu novému přiučili, dávejte si na ty okurky pozor a teď pro vás Steve Wonder, pak hezky česky, Helena Vondráčková. No new-

Sobotní dopoledne je v plném proudu, za námi písnička Michaela Jacksona a vy posloucháte Rádio Blaník. To, že máme v logu sluníčko, moc dobře víte, no a tohle sluníčko vám může svítit u vás doma celý rok. Stačí, když si na našem webu v e-shopu zakoupíte jakoukoliv věc s blanickým sluníčkem a rozzáří vám vaše domovy. Aktuálně tam nabízíme třeba blanický půl litr, pánové ocení, při opékání třeba bustu, pivečko do blanického půl litru, dále tam fleška, hrníček, svačnový box, taška, magnetka, hrnek, oblečení, anebo například další parádní věc, která bude bavit možná i dámy, a to zahradnické nářadí. To vše, jak už jsem říkal, s naším sluníčkem. Tak koukněte do našeho e-shopu, prolistujte to a něco hezkého si zakupte, udělejte radost sami sobě nebo někomu z vašich známých. Za chvíli na Blaníku Petr Nať či Kabáti a já vám přeji krásnou sobotu s Blaníkem.

0: 8. srpna.
1: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
3: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu.
4: Duratech. Renovace a nátěry střech.
2: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
4: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
2: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
5: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
6: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
5: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
7: Když se zahradnictví v Jevanech večer zavře, přiletí víly, probudí skřítky a celé zahradnictví se promění v pohádku. Ráno se všechny kouzelné bytosti schovají do květin, pod stromy i barevné trvalky. A najít je dokážou jen děti. Přijďte 1. srpna na pohádkovou školku do zahradnictví Jevany. Čeká vás den plný her, kouzelná stezka, pohádková překvapení, občerstvení pro malé i velké a také letní slevy pro krásnou zahradu. Zahradnictví Jevany. Místo, kde každé léto ožívají pohádky. lesy.cz, u.cz.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Stres.
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: Tak co dělá mladej?
11: Ale včera jsem mu málem nařezal.
10: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
12: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: Lucie Vondráčková a další hezká česká pro vás v Šíleném kolotoči. Za 5 minut už bude 9:45, krásné sobotní dopoledne.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: Kromě toho, že vám o prázdninách přinášíme spoustu tipů na hezké výlety, taky rozvážíme ty krasavice 7,5-kilové šunky na kosti od Leka na grill. A zrovna nedávno se z výhry radoval třeba posluchač Jirka z Rokycana.
3: Jirko, co vy na to šunku jsme přivezli od Leka, od Rádia Blaník?
4: Nádherný teda, opravdu jsem v šoku. Netrvalo to ani týden, co jsem se zaregistroval, a vy jste tady se šunkou.
0: No a taky byste se chtěli přihlásit, vyhrát tu vynikající 7,5-kilovou šunku na kosti a užít si zdarma pravouletní grilovačku. No tak učiňte, jednoduše, stačí se zaregistrovat do klubu posluchačů na našich internetových stránkách radioblanik.cz a do té velké hry se posléze přihlaste. Jakmile tak učiníte, možná, že k vám zajedu a tu šunku přivezu. Uvidíme, každopádně dneska mám namířeno do východních Čech. Takže šup, hlaste se, třeba dojedu právě k vám.
2: Prázdninový krajánek
1: Rádia Blaník.
0: A už za chvíli třeba Ilona Čáková nebo skupina Olympik.
1: Začíná srpen. A to znamená hned 3 věci.
5: Půlka prázdnin je za námi.
1: Ovšem druhá půlka stále před námi. A k tomu je tady České pondělí. 3. srpna si budeme hrát pouze české písničky. Oslavte s námi příchod srpna
5: a užijte si České pondělí
1: na Rádiu Blaník.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

0: Ed Sheeran, písnička Perfect na Rádiu Blaník. Za 6 minut bude 10. My se už za okamžik podíváme na silnice, taky na počasí a máme pro vás i čerstvé zprávy. Co je nového, to zjišťuje kolegyně Šárka Vikydalová. No a co si zahrajeme? Kapelu Krištof. Dáme Jeleny. A nebude chybět Michal Hlučný a Greenhorn se blízko Little Big Hornu. Celé léto hrajeme hezky česky.
1: Blaník za volantem.
0: A jak to vypadá, ví Ondřej Klos z dopravního centra ředitelství silnice dálnic.
2: Téměř 40 minut navíc popojíždí řidiči na dálnici D1 v Brně. Ve směru na Prahu frézují na 197. kilometru vozovku a projíždí se jedním pruhem. Kolona začíná už na 200. kilometru za nájezdem z brněnského letiště.
0: Kdyby cokoliv, volejte naši dopravní linku řidičů 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Dnes čekejme většinou oblačno až zataženo, přechodně polojasno, ale čekají nás taky přehánky. Lokálně se objeví i bouřky, které mohou být silné.

0: K večeru se opět vyjasní. Teploty dnes kolem 30, respektive 28 až 33, na jihovýchodě Moravy až 36 a v 1000 metrech kolem 23 stupňů Celsia.
1: Přijďte se osvěžit! Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: A my pro vás máme další povídání v rámci podcastu Chytrý jak rádio. Tentokrát s ředitelkou návštěvnického střediska Vodní dům v Hulicích, paní Petrou Kulhanovou. A je to zajímavé. Tak si to poslechněte ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Baru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
6: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
5: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yeso!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
14: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Stát chce plán financování obrany. Extrémní živly zatěžují pojišťovny. Nová linka spojila Prahu s Tchajpejí. Hezké dopoledne, u zpráv vás vítá Šárka Vikydalová. Senát řeší výdaje na obranu. Horní komora zřejmě vyzve vládu, aby zveřejnila důvěryhodný plán zvyšování výdajů do roku 2035. Stojí to v usnesení, které přijal Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Česku se loni nepodařilo splnit 2% závazek vůči NATO a ani letos s tím vláda zatím nepočítá. Extrémní počasí posledních let způsobuje vysoké škody na majetku. V roce 2024 tvořily vichřice, povodně či krupobytí rekordních 65% všech pojistných událostí. Škody tehdy přesáhly 38 miliard korun. Podobně výrazný byl i rok 2021, kdy Jižní Moravu zasáhlo ničivé tornádo. Roste také průměrná výše škod. Například u krupobytí se za 9 let téměř zdvojnásobila. Vyplývá to z dat České asociace pojišťoven. Z Prahy začíná létat nová linka do Tchajpeje. Zajišťuje ji dopravce Starlux Airlines a bude létat třikrát týdně. Cena zpáteční letenky se aktuálně pohybuje od 26 000 korun. Cesta dlouhá zhruba 9 000 kilometrů, potrvá necelých 13 hodin. Letiště Praha očekává, že nová linka přispěje k rozvoji turismu mezi oběma zeměmi. Tchajpej je zároveň přirozeným dopravním uzlem. Během tropických dnů je potřeba pít hodně tekutin. Důležité je to nejen kvůli hydrataci, ale vyhneme se tím například i vzniku tvorby zubních kazů. Pít bychom měli málo ochucené nápoje, jak říká zubař Jakub Hladík.
17: Ochucené minerálky už v sobě mají poměrně velké množství cukru. Slazené nápoje se na vzniku zubního kazu podílejí obrovskou měrou. Pokud je sladký nápoj navíc kombinován s kyselým pH, typicky hlavně energetické nápoje, sycené nápoje nebo džusy, dokáže narušovat sklovinu a činnost bakterií je o to dramatičtější.
16: Ideální zdroj tekutin je z hlediska zdravého chrupu a hydratace čistá voda nebo neslazený čaj. To je ode mě všechno, přeji vám hezkou sobotu a předávám slovo Vlastíkovi.
0: A my děkujeme za zprávy, je 10 hodin.
2: Vlasta Suk na rádiu Blaník.
0: Za malou chvíli roztočíme slavné desky Hezky česky, opět si vás hudobně prověříme, teď posílám Divokýho Billa a Pocit. Krásnou sobotu.

0: skupina Kryštof, tak pojď hledat břeh. My na Blaníku budeme hledat českou verzi jedné známé zahraniční písničky. Tak si vás jdeme prověřit.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Dnešní písnička, tak ta sahá až do roku 1961. Tehdy ten originál napsal a naspíval belgický herec a písničkář Jacques Brel. A samozřejmě v těch nefrancouzsky mluvících zemích se tahle píseň proslavila až později, konkrétně o 13 let později, díky anglické verzi Seasons in the Sun, kterou naspíval Kanaďan Terry Jacks. Tak, já vám zahraju tu mladší verzi a ptám se, kdo pak zpívá hezky česky. Tak pojďte, zkuste tipy na telefonu 800 109 109. Teď tedy Terry Jacks, Seasons in the Sun.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: Ryžek, Seasons in the Sun na Blaníku.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: A kdo pak tuhle písničku zpívá po našem? Posluchač Fanda, České Třebové na telefonu. Fando, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Já bych si tituloval, že to je Karel Gott a písnička Buď s brácho, nebo něco takového jako Léta prázdniny po tatínách.
0: Tak já vám pustím posluchače, kteří volali před vámi, jestli se shodnete, jo?
2: Ano,
0: tady děkuju. Jsou.
3: Dobrý den, Rindová Lenka. Já bych věděla, já to Karel Gott, ale je to písnička Léta prázdnin.
4: Dobrý den, tady Alena. Zpívá to Karel Gott a jmenuje se to Buď bohem lásko.
5: Dobrý den, tady tu písničku zpívá Karel Gott.
0: No tak na Karlu Gottovi jsme se shodli úplně všichni.
2: Ano.
0: Takže to je ano, nebudu až vás napínat, je to poměrně jednoduché. Co ten název? Vy jste říkal S bohem lásko, taky jsme tam slyšeli.
2: Léta prázdnin nebo tak nějak.
0: No že jo, ano, přesně, to no, je ten skutečný název. No. Léta tak prázdnin, už. Český text tak napsal jo. Zdeněk Borovec. Zkusíte si tipnout jen tak, jako, kdy byla písnička nahrána, v jakém roce?
2: Ježiš, to ne, to bych si nevím.
0: Nebo aspoň nevím. Dekáda, jestli jsou to 60, 70, 80, co?
2: To spíš 80 let, abych to.
0: Jsou to 70, představte si. 1975, to je správný rok. A vyšla na albu Karel Gott 76. Tak jo, Fando, já vám děkuji, že jste zavolal, mějte se krásně, nádhernou sobotu, pěkný víkend.
2: Já vás taky zdravím, mějte se hezky, ahoj.
0: Ahoj a naslyšenou.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.
0: No tady už je ta krásná písnička v české verzi. Karel Gott, Léta prázdnin, ve čtvrt na 11.
6: Buď s bohem brácho z dětských let, byl jsi lepší v počtech a já zas lépe čet.

0: Mandraže, šrouby a matice na rádiu Blaník 8 minut před půl jedenáctou. Není tomu tak dávno, kdy na Šumavě mrzlo až skoro minus 4 a naopak dneska v noci zase byla tropická noc leckde. Jak to vypadalo i s teplotami, nám prozradila meteoroložka Jiřina Švábenická.
1: Na mnoha místech byla tropická noc mezi 21 až 16 stupni Celsia, ale na jihu a jihovýchodě Moravy ty mezi 24 až 20 stupni Celsia. Úplně nejteplejší stanicí, kde zůstala teplota vysoká, Bystřice pod Hostýnem 24,5 stupně Celsia.
0: No, tak to je, panečku, opravdu vysoká teplota na to, že máme 1. srpna, ale ta dnešní noc nebude tak horká, nicméně v příštím týdnu se opět tropické počasí vrátí. Budeme to pro vás sledovat, každé ráno voláme právě Český hydrometeorologický ústav, takže od nás se vše dozvíte jako první.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Sluníčkové léto.
0: Ano, užívejte sluníčkové léto s Blaníkem, za chvíli třeba se skupinou Jelen a písní Všude zdejší a taky nám zaspívá Michal Tučný a Greenhorns Blízko Little Big Hornu.
3: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku.
3: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
3: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
3: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
5: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
6: Legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
7: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
6: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
8: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
9: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
8: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
9: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
8: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
9: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
8: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
9: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
10: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
1: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
0: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.
2: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: vůně špekáčků a večer s kamarády u tábora.
1: U stánku na levnou krám.
2: I to je léto s Blaníkem.

0: Michal Tučný a Greenhorn se blízko Little Big Hornu. Posloucháte Blaník a dneska večer si takových písniček užijeme v kuse celou hodinu.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: Ano, i dneska vám zpříjemníme vaši sobotní grilovačku nebo táborák. Ostatně jako celé prázdniny, vždy v sobotu a v neděli mezi 18. a 19. hodinou na Rádiu Blaník. Na dnešek chystáme třeba Radka Tomáška a písničku Žádná jiná.
3: Žádná jiná neměla tolik vant.
0: Taky Rangers.
4: Láska má, je láska tvá, duši řeje sílu dá.
0: Bude i Tomáš Linka a Cadillac, Do tmy se koukej.
5: Do tmy se koukej a šeptej do tinka.
0: A jako vždycky i dnes pro vás chystáme jednu živou nedvědovku, Mladí nedvědi. Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší dneska zaspívají písničku Strýc František. A to exkluzivně, živě, vám posluchačům Blaníku.
6: Když z nebeskýho depa vyrazí a nezastaví tolik smutně zní.
0: No a pozor, právě Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší, co by nedvědi na jednom pódiu, odehrají příští pátek 7. srpna speciální koncert v zahradě v Týnci nad Sázavou. Pánové Vojta s Honzou zaspívají jednak písničky, které znáte od Spiritual Quintetu či Brontosaurů, ale i svoji tvorbu, takže si to nenechte ujít. Pár posledních vstupenek ještě zbývá. No a písničky k táboráku dnes večer pro vás.

0: táboráku.
1: Takže dneska večer mezi 18. a 19. Za chvíli třeba Ricky Martin, taky Sandra a tohle je slovenská PH Zpomal. Tak vám přeji krásné sobotní dopoledne ve společnosti Blaníku.

0: Ricky Martin nás roztančil Livin' La Vida Loca na Rádiu Blaník krátce před 11. hodinou. No a další pohodovky pro vás chystám i v té poslední společné 60-minutovce. Petr Spálený zaspívá. Dáme gampa. Vždycky, když život je bez, a nebo tuhle. Tu si dáme úplně všichni. Není nutno. Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Celé léto hrajeme hezky česky. Za 5 minut bude 11.
1: Za volantem.
0: A jak se jezdí, ví Ondřej Klos z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
2: Bouralo se na teplické dálnici D8 ve směru na Prahu před odbočkou do Nové Vsi. Na 19. kilometru omezují průjezd následky střetu dvou osobních aut. Délka kolony 2 kilometry, zdržení nepřesahuje 10 minut. Dlouhá kolona stále popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. Na 197. kilometru překáží dopravní omezení, frézují vozovku a projíždí se jedním pruhem. Zdržení přesahuje už hodinu a do

0: kolony brzdí řidiči na 202. kilometru. Poslední volný sjezd před kolonou zůstává na exitu Brno východ u Bedřichovic.
1: Díky moc, kdyby cokoliv, volejte naší dopravní linku 603 11 71 71.
2: Rádio Blaník, počasí.
1: Tak dnešní den většinou oblačný až zatažený, jen přechodně polojasný a k tomu všemu taky přehánky, lokálně i bouřky, které mohou být leckde silné. K večeru se vyjasní a v maximech dnes nejčastěji naměříme 28 až 33. Na jihovýchodě Moravy až 36 a na horách kolem 23 stupňů.
2: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník. Víkendové tipy. Rádio
4: Pěkné dopoledne. Milovníci filmu by rozhodně neměli vynechat akci v obci Obdědnice u Petrovic u Sedlčan. Letos je to totiž 50 let od premiéry snímku Na samotě u lesa. A právě v rámci oslav výročí si obec připravila bohatý program. Ve čtvrt na čtyři proběhne beseda s herci. Účast přislíbil třeba Zdeněk Svirák nebo Daniela Kolářová. A posetmění je na programu filmové promítání. V Nymburce dneska najdete přístavní slavnost. Jde o jednodenní festival, který už po 23. nabídne svěží hudbu i zábavu pro celou rodinu. Těšit se můžete na celodenní hudební program a pohodovou festivalovou atmosféru u řeky. Akce je zdarma, začíná v parku pod hradbami v 1 odpoledne. A protože i dneska bude pěkné vedro, tak co strávit sobotu někde u vody? Koupaliště v našem regionu nespočet. Jedno najdete třeba v Úvalech. Na své si přijdou jak rekreační plavci, tak i profesionálové. A kromě koupačky si můžete zahrát třeba beach volejbal, stolní tenis a děti se vyřádí na houpačkách. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
9: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více informací v restauracích KFC.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
11: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
1: Jak už od nás víte, máme nového trenéra fotbalu, další podrobnosti si řekneme za chvíli a taky si budeme hrát hezky česky. Písnička za 100 let už je nachystaná a za minutu už bude 11 hodin.

0: Legendární Queen je The Show Must Go On, 10 minut po 11. hodině, ano, show musí pokračovat i ve fotbale. Fotbalová liga dnes pokračuje 4 zápasy, mimo jiné mezi Baníkem a Slavií, nebo Plzní a Brněnskou Zbrojovkou. Všichni ale teď mluví hlavně o tom, že máme poprvé v historii zahraničního trenéra nároďáků. Včera jim byl jmenován Španěl Santidenia a podle generálního manažera týmu Pavla Nedvěda byl výběr kouče velice pečlivý.
1: My jsme věděli od začátku, jaký ten profil. My jsme měli přesně definovaný, jaký profil toho trenéra chceme a jakým chceme jít směrem. Věděli jsme už v minulosti, že chceme jít zahraniční cestou a hledali jsme osobnost, která má mezinárodní zkušenosti, který by nás mohli posunout a společně vytvořit tým, který bude spolupracovat na dlouhodobý vizi a prostě komunikaci, vyměňovat si názory s tím, že si opravdu myslím, že nás může obohatit o spoustu věcí.
0: Tak novému trenérovi samozřejmě držíme palce, snad to pošlape lépe než na šampionátu. Ano, bude mít před sebou hodně úkolů, ale snad to zvládne. Pojďme si opět hrát hezky česky, Iveta Bartošová za chvíli, teď Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Není nutno, aby bylo přímo veselo. Pěkné dopoledne.

0: I v sobotu dopoledne posloucháte Rádio Blaník, za námi Limp Bizkit. Za 9 minut bude 11:30, sobotní pohodu si užíváte v naší společnosti, no a pozítří to bude první pondělí v novém měsíci. To znamená, že Blaník vám opět bude hrát tak, jak to máte nejradši, celý den, hezky česky. Ano, od půlnoci do půlnoci samé české písničky, které si s námi budete moci zaspívat, takže to bude rozhodně stát za to. Nenechte si ujít, protože zazní i ty, které jste už dlouho neslyšeli. Za chvíli z těch českých třeba Petr Kotvalta, kapela Činasky, a přidám i Gampa. Život je pes. Tak jo, ještě jednou krásné sobotní dopoledne, jsme Blaník. Rádio Blaník.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
3: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicich.cz. Vstup je zdarma.
4: Jde na vás jaro? Na nás taky.
5: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz

0: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
1: Oknarenovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
0: Oknarenovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Tolik tedy Gump, život je pes, sobotní dopoledne, za 5 minut už bude 11:45. Pomaličku se s vámi loučí Vlasta Suk, už je tu taky videolenkovaný kolega Radek Škudrna, ahoj.
1: Ahoj Vlasto, zdravím samozřejmě i posluchače Rádia Blaní.
0: Jak jsi to užil?
1: Skvěle jsem si to užil, ale musím ti něco, Vlasto, říct. My jsme se vydali do Rakouska 2 týdny zpátky, jo, že hory, že to bude příjemné pochození a hlásili, že bude strašná zima, pořád bude pršet. My jsme byli kousek od Tuxu, tak tam je to ve vysokých výškách, tak jsme se vybavili teplý kalhoty, teplý bundy, byli jsme na balení úplně neskutečně a víš, co nám ve finále chybělo nejvíc?
0: Netuším.
1: Opalovací kréma Pantenol.
0: Jakože nebyla zima.
1: Ne, oni hlásili, že celou dobu bude pršet, že my ten týden strávíme v dešti. Tak jsme měli ty pláštěnky, všechno připravené, i ty deštníky, v případě, že jsme byli někde pak v nížinách. No a vůbec, jako úplně absolutně se ta předpověď netrefila, ale ani trochu.
0: A mě by zajímalo, ale na jakou předpověď si koukal teda?
1: No hele, my jsme byli 4 dospělí a každý koukal na nějaký jiný server. A vždycky jsme si vybrali tu, která se nám líbila nejvíc.
0: No tak proč ne? No a jak to máte vy, milí posluchači Blaníku, s dovolenými?
1: Je to pravda, jak se vám trefilo počasí do vaší dovolené, anebo teprve pojedete? Kde jste byli?
0: Napište nám to SMS-kou na 603 118 118 a klidně, pokud byste měli i nějaký vtipný příběh, jsem s ním, že jo, Radku?
1: Já už nejsem Radek, já jsem mýval od té doby.
0: Takže 603 118 118 v rámci odpoledního vysílání s Radkem Škudrnou si nějaké SMSky dáme do vysílání a klidně můžete i zavolat na 800 109 109. Tak, ode mě ještě Petr Spálený a Hráč, za chvíli taky hat-trick, nechte vlajky vlád. No a Radku, pak už to bude tvoje.
1: Děkuju, těším se, Vlasto, ahoj.
0: Ahoj.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

Za 4 minuty 12 hodin vy jste s vysíláním Rádia Blaník. Tohle byly Hattrick a Nechte vlajky vlád. Do celé se ještě podíváme na počasí, které nás bude provázet dnešním dnem. Nachystané jsou i tipy, kam můžete vyrazit na hezký výlet. A v příští hodině

0: Vám k tomu celou hodinu budeme hrát pouze české písničky. Například si dáme Václava Neckáře.
1: Jsem doktor, dám, nejdám, na smutek léky mám.
0: Zaspívají i olympici.
2: Nech to být, to se stává, kde kdo bral, míň než dá.
0: A což takový Jakub Smolík.
3: Zachraňte milenky, všich nás bláznů.
0: Na Rádiu Blaník vám dál budeme hrát hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, postupně se vyskytnou, a to hlavně v Čechách, lokální přehánky a bouřky. K večeru bude v Čechách od západu srážek ubývat. Teploty dnes mezi 29 až 34 stupni, na západě a severozápadě Čech okolo 26, na jeho východě Moravy dokonce až 36, no a v tisíci metrech na horách očekávejme 23 stupňů, výjima Beskyd, tam by mohlo být až 29 stupňů Celsia.
6: Přijďte se osvěžit, tahické léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Rádio Blaník, víkendové tipy.
5: Rádio Blaník.
7: Hezké poledne. Pokud nevíte, co uvařit k obědu, nebo se vám prostě vařit nechce, zajeďte si na zámek Konopiště. Koná se tu oblíbená slavnost ovocných knedlíků. Ty totiž byly oblíbeným jídlem Františka Ferdinanda d'Este. Na nádvoří ochutnáte švestkové a meruňkové knedlíky a k dispozici budou i slovenské halušky. V Týnci nad Sázavou ožila historie. Na hradě se opět konají tradiční městské slavnosti Týnecký střep. Těšit se můžete na středověkou hudbu, zbraně a katapulty, dobová řemesla, pohádky, sokolnické i šermířské ukázky. Chybět nebudou ani dětská divadelní představení, dobová věštírna nebo prohlídky hradu, věže a expozic muzea. A dětem by se mohlo líbit ve Vlašimi. Jako každé prázdniny, tak i letos se každou letní sobotu můžete těšit na pohádku. Ta se odehraje hned vedle Vlašimské brány v Zámeckém parku. Večery patří hlavně loutkovému divadlu. Dneska je na programu pohádka Mezi nebem a dlažbou. Začíná se v 6:30. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
9: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
10: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více informací v restauracích KFC.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Radek Škudrna
1: na Rádiu Blaník.
2: Pár vteřin nás dělí od toho, aby bylo přesně 12. Krásné poledne, jste s vysíláním Rádia Blaník a od této chvíle s vámi už za mikrofonem Radek Škudrna. Já si za chvíli vezmu na pomoc Miroslava Táborského, respektive zreprízujeme si jednu z jeho návštěv v tomto týdnu, no ale ještě předtím si dáme nějaké pěkné české, protože celou tuhle hodinu vám budeme hrát pouze české. Před námi například skupina Lucie, Daniela, také Václav Neckář a teď si dáme Lucie Bílou, Zpíváš mi rekviem. Tak příjemný poslech a ještě jednou krásné sobotní poledne.
1: Hezky česky na Blaníku.

0: Rok 2002. Je to rok, kdy do kin přišel Pán prstenů a dvě věže, taky Harry Potter a tajemná komnata, a do českých rádií přišla písnička Daniela od skupiny Lucie, kterou jste právě teď slyšeli ve vysílání Rádia Blaník. Je 12 hodin, 10 minut k tomu a jak jsem slíbil, tak plním. My se jdeme podívat po cestách s Miroslavem Táborským a zreprízujeme si, kam nás vzal toto úterý.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Tento týden vás zvu na návštěvu jenom jednoho, ale bohatě zdobeného místa. Je to Ploskovický zámek a stihl jsem připomenout jeho nejstarší historii. Časy největší slávy zámek zažíval, když se stal útočištěm Ferdinanda Dobrotivého. Rakouský císař a poslední korunovaný český král Ferdinand, zvaný Dobrotivý, byl donucen v Kroměříži 2. prosince 1848 vzdát se trůnu ve prospěch svého synovce Františka Josefa I. a dostal Ploskovice a zákupy jako letní sídla, řekněme jako luxusní vejminek. Někdejší císař si nechal od pražského stavitele Jana Bělského přestavět Ploskovický zámek pro své potřeby. Interiéry mu vyzdobil freskami malíř Josef Matěj Navrátil, sochařské a štukatérské práce provedli Václav Leví, Josef Effenberger a Josef Svoboda. Od roku 1854 bývalý císař střídavě a často pobýval v Ploskovicích a v zákupech se svou manželkou Marií Annou Savojskou, a to až do své smrti v roce 1878. Do této doby je dnes vyladěna instalace celého zámku, takže v nákladně zařízených pokojích se zajímavými draperiemi a tapetami, které vybrala sama císařovna Marie Anna, můžete mít pocit, že se každou chvíli se samotným císařským párem potkáte. Projdete dámským i pánským křídlem a seznámíte se i s bolestnou stránkou života bývalého panovníka trpícího křivicí, vodnatelností hlavy a častými epileptickými záchvaty. Dokonce byla období, kdy jich měl za den i 20. Přesto se zabýval botanikou a zahradničením, sbíral obrazy a hodiny, které často rozebíral a zjišťoval, jak fungují. Po Ferdinandovi převzal zámek císař František Josef jako osobní majetek. Po vzniku Československa, tedy za první republiky, stát uvalil na bývalé císařské majetky nucenou správu. Od roku 1919 sloužil zámek jako letní sídlo Ministerstva zahraničních věcí. Po záboru pohraničí se sem v roce 1938 nastěhovala nacistická politická škola. Až od roku 1952 získal Ploskovický zámek památkovou ochranu. No a já vám příště povím o jeho architektuře. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: Další reprízu, tu středeční, si dáme po 16. hodině, takže rozhodně dál zůstaňte s námi. Teď už před námi olympici, také Petr Mok a teď nachystaná Lenka Filipová. Za všechno může čas. Příjemný poslech, hezkou sobotu.

0: Hezky česky na Blaníku, skupina Olympic a Nech to být, je 12 hodin 25 minut k tomu a já jsem v minulé hodině ještě s Vlastou Sukem, jsem se vás ptal, kde jste třeba byli na dovolené nebo kam vyrážíte. Chodí hromada SMSek, děkujeme za ně. Pište dál na 603 118 118. Třeba Eva napsala, že je čeká dovolená teprve v říjnu. Lenka z Berouna, že trávila dovolenou doma, ale hodně chodila a chodila se koupat do lomů. No a Martin z Chyňavy napsal, že byl 16 dní v Karibiku na ostrově Curacao. Tam bych se taky rád podíval, Martine. Drahuš z Havlíčkova Brodu napsala, že se zítra chystají na Island a také bedlivě sledují předpověď počasí a že stále něco teplého přibaluje. No, Drahuš, já se koukal na svoji předpověď a podle té by zítra mělo být na Islandu při nejmenším Reykjaviku krásně. No tak uvidíte, třeba se trefí ta moje. Vyberte si tu, která se vám líbí nejvíc. Jana z Oseka u Duchcová napsala, že už 8 let jezdí do Libereckého kraje na Česko-Lipsko. No a vy nám prozraďte, kde trávíte svoji letní dovolenou, ať už je to u nás, v zahraničí, kdekoliv a třeba i nějaké pěkné historky, ať se tady můžeme pobavit a já vám slibuji, že se dál budete bavit u pěkných českých písniček. Za chvíli třeba skupina Slza, Holka z plakátu, ještě před ní si dáme Karla Gota a nebo také Hanu Zagorovou. Takže rozhodně dál buďte s námi.
1: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme pobyt v hotelu Kocourkov a vstupenky do pekla Čertovina. A to v plné parádě, včetně wellness procedur a hromady dárků. Tak hodně štěstí. Víc nebo míň. Už od pondělí u nás na Blaníku.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.

0: a výjezech.
1: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
0: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
1: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
0: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
2: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
3: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
2: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
4: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Dos, tres.
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
8: Na co?
7: Na naši fotovoltaiku.
8: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
7: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
8: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
7: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
8: A kdo se o to postará?
7: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
8: Tak to máme jasno.
9: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Deník.
1: Jakub Smolík dospíval ve vysílání Rádia Blaník a Jakub Smolík je i jeden z interpretů, kterého můžete vidět na letních koncertech Rádia Blaník. Ten další se koná už příští pátek 7. srpna a míříme do Chomutova. Začínáme 5 minut před 5:30 odpoledne na náměstí 1. máje, kde vám zahrají, jak jsem říkal, Jakub Smolík, který právě dospíval, také Tereza Mašková, Janek Ledecký a chybět pochopitelně nemůže ani naše blanická kapela. Vstupné se neplatí a letos pro vás máme ještě jeden speciální dárek, to z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese velkou hromadu peněz. No, jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun, tak se pro ní zastavte už příští pátek 7. srpna v Chomutově, kde se na vás těšíme na dalším letním koncertě Rádia Blaník.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
0: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: slunce dál svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
0: Pohodové české rádio.
2: A do celé pokračujeme v českých písničkách. Nachystaná už skupina Jelen, Klidná jako voda, také zaspívá Pavel Vítek, I Love You Baby, a teď si dáme Dalibora Jandu, Tisíckrát krásnější. Příjemný poslech, je 12 hodin, téměř 44 minut.

zní z mých strun. Každej den přilétneš blíž, každou noc mým nebem zníš. Jak můzu chtěl bych tě mít, jak sladkej nápoj tě pít, vypít tě do dna a pak uvěřím rád na zázrak. Mít život jak velkej plán, vlád s tebou do všech čtyř stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázraka.

sebou do všech tři stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

0: Hodinu českých písniček nám na Rádiu Blaník zakončila skupina Jelen, Klidná jako voda. Za 5 minut bude 1 hodina, do celé se podíváme na dnešní počasí, také na další tipy, kam můžete vyrazit na hezký výlet a co nás čeká po hudební stránce v příští hodině, například Jaromír Nohavica.
1: A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak má výzvu na rtu, když při mě stál.
0: Těšte se i na Marka Ztraceného. A nebo na skupinu Kryšto. Ve vysílání Rádia Blaník vám dál budeme hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A pojďme na to dnešní počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, postupně se vyskytnou, a to hlavně v Čechách, lokální přehánky a bouřky. K večeru bude v Čechách od západu srážek ubývat. Jinak teploty dnes přes den mezi 29 až 34 stupni, na západě a severozápadě Čech okolo 26 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů Celsia. Podíváme-li se na hory, tak tam by to mělo být okolo 23, výjima Beskyd, tam by to mělo být až 29 a Krušné hory, tam se můžeme schladit, tam bude okolo 18.

0: aquapalace.cz.
1: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
2: Krásné odpoledne. V Březnici se dneska koná tradiční březnická pouť. A kromě pouťové atmosféry se můžete těšit i na bohatý hudební program. V rámci něj vystoupí třeba dechová kapela V Original, která zahraje známé lidové a dechové melodie i tradiční a modernější skladby. Pouť se koná v prostředí jezuitské koleje. To v Mělníku to žije historií. V Hořínském parku se rozpoutá další bitva na Mělníku, kterou opět pořádají rytíři mělničtí.

0: Slavnostní zahájení na programu ve 14 hodin. Kromě rytířů se můžete těšit i na kejklíře, žongléře, klauna nebo středověkou hudbu. Samotné bitvy začínají v 6 a v 9 večer. A jestli nemáte žádné plány na večer, tak můžete vyrazit na zámek Rataj nad Sázavou. V 8 večer vychází noční komentované prohlídky historických interiérů. Nahlédnete třeba do obytných pokojů šlechty a panských úředníků nebo do sklepení zámku a podíváte se i na střechu. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Maxi, kdo vybírá podlahu?
3: Ty.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Radek Škudrna
5: na rádiu Blaník.
6: Necelá minuta zbývá a bude jedna hodina. Vy jste s vysíláním Rádia Blaník, kde vám krásné odpoledne. Za mikrofonem přeje Radek Škudrna. A jestli jste poslouchali počasí, tak víte, že by mělo být opravdu různorodé. A tak mě zajímá, jaké počasí panuje třeba právě teď u vás. Už u vás sprchlo, nebo to vypadá, že by sprchnout mohlo? A jak je to s teploměrem? Kolik na něm máte stupňů? Napište na 603 118 118 a vždycky napište i odkud jste, ať si tu mapu dokážeme reálně poskládat. Protože my jsme se předtím s Vlastou Sukem bavili o tom, že různé aplikace předpovídají různé počasí. A vy se třeba podíváte ven, venku vám ta aplikace hlásí, že prší a ono je nádherně slunečno. No tak jak to máte u vás? 603 118 118 a já vás za chvíli v našem vysílání vezmu do Českých Budějovic, také vám prozradím, jak si s námi můžete vydělat pár pěkných korun. No a do té doby Daniel Landa, Moriturite Salutant, anebo právě teď Michal David, největší z nálezů a ztrát. Příjemný poslech a ještě jednou krásnou sobotu.

0: Na počest Karla Kryla Daniel Landa přespíval tuhle písničku Morituri te salutant a vy jste ji slyšeli ve vysílání Rádia Blaník. 1:11 k tomu, je tu první srpnový den a v Českých Budějovicích už se pomalu chystá 52. ročník největšího agrosalonu v republice s názvem Země živitelka. Podle primátorky Budějovic Dagmar Škodové Parmové je to každoročně největší letní událost celého regionu.
1: Pro nás je vždycky Země živitelka takovým tím nejexponovanějším a nejdůležitějším bodem a akcí konce léta. A určitě zase se těšíme na to, že bude úplně vyprodáno, protože těch vystavovatelů, kteří mají zájem o účast na živitelce, je čím dál tím více.
0: A já ještě dodám, že pod titulem přehlídky, která se uskuteční od 20. do 25. srpna, je tento rok inovace v každém poli. Tak ať jdou přípravy hladce a teď už jdeme zpátky k písničkám. Před námi třeba skupina Krištof, Nesmím zapomenout, anebo Jana Kratochvílová, Publikum tvé jsem já. A vy nezapomeňte, že dál můžete psát na telefonní číslo 603 118 118, jaké počasí je právě teď u vás. Už tady sestavuje mapičku, no a teď už běží písnička od Jany Kratochvílové, tak do ní nebudu mluvit. Příjemný poslech.

0: Skupina Krištof a písnička Nesmím zapomenout. A já nesmím zapomenout pozdravit osádku vozu, která míří na prázdniny do kempu. Řídí děda Honza a další účastníci zájezdu jsou Magda, Natálka a Julinka. Tak tímto vás zdravím, přeji vám, ať tam máte pěkné počasí. A tak jsem se vlastně oslým můstkem dostal k počasí. Protože píšete SMSky, jak je právě u vás. Pojďme se na to podívat, je to opravdu velice rozlišné. Břeclav hlásí jasno 36,7 stupňů a píšou nám, že prosí o nějaký déšť. Honza ze Svratky na Vysočině hlásí 30 stupňů a také jasno. Zdravíme z Chudobína u Litovle, okres Olomouc, tak tam právě teď je 32,1 stupňů. No a teď pojďme závidět vy z východu na Karlovarsko. Píšou nám totiž z malé vesničky nad lesí. Tam je zataženo, teplota 22 stupňů a momentálně začalo pršet, napsala Jana. Z Jablonce nad Nisou hlásí také zataženo, bez deště a 24 stupňů. V Milíně tak tam je oblačno, marně tam vyhlížejí déšť a 27 stupňů nahlásila Jitka. Mrkneme i do Žďáru nad Sázavou, 30 stupňů, nepadla ani kapka, napsala Dana. Pavlína, která je z Čáslavy, nám hlásí 32 stupňů a Honza z Hostinného v Podkrkonoší hlásí 33. Ještě mrkneme do Příbramy, tam je 27 a pod mrakem a pofukuje. Takže zatím to vypadá, že můžeme my, co máme radši chladněji, závidět jenom Karlovarčákům. Ale tedy musím pokárat Západočechy, SMSek ze západních Čech přišlo žalostně málo, tak možná je tam taková bouřka, že jste nám to ani nestihli poslat. No uvidíme, klidně pište 603 118 118 a my před sebou máme další písničky. Za chvíli Marek Ztracený a nebo také legendární švédská skupina ABBA. Tak buďte s námi.
1: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
6: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
5: Vstupenky jsou již v prodeji na Ticketportál.

0: Za 4 minuty bude 2:45. Vy jste s vysíláním Rádia Blaník. Tohle byly No Name a Prvá. A určitě dobře víte, že v No Name je zpěvákem Igor Tymko. A rozpoznat jeho hlas ve správný čas vám také může přinést poměrně dost peněz.
1: Slunce dál svítí na Rádiu Blaník.
0: A jakže byste tím mohli vydělat? No, stačí bedlivě poslouchat vysílání Rádia Blaník od pondělí do pátku, jakmile vám zazní naše písnička Slunce dál svítí, tak zavoláte sem k nám na Blaník, ten, kdo se po dohrání písničky dovolá jako první, tak dostane hudební ukázku, ve které bude hádat, kdo ze zpěváků zrovna tu část, tu danou část zpívá. Proto jsem zmiňoval mimo jiné i Igora Tymka, protože i Igor Tymko zpívá v naší písničce Slunce dál svítí. No a když se vám to podaří uhodnout, tak získáváte 5 000. A pozor, pokud ten před vámi neuhodnul, tak můžete získat i jeho 5 000, takže 10. A ve finále, pokud neuhodli 2 předtím, tak budete mít i 15. No a já můžu prozradit, že teď v pátek se neuhodlo, takže v pondělí ten z vás, kdo bude mít to štěstí a bude typovat, tak může mít 10 000 v kapse. Tak nezapomeňte, poslouchejte vedlivě vysílání Rádia Blaník. Jakmile uslyšíte písničku Slunce dál svítí, tak volejte na telefonní číslo 800 109 109. No a když se dovoláte jako první podoznění téhle písničky, znovu říkám od pondělí do pátku, koukám, že už někdo zkouší, jestli mi funguje linka pevná. Funguje, klidně si můžeme zavolat, ale vy buďte ve střehu od pondělí do pátku a držíme palce. Třeba těch 5, 10 nebo 15 tisíc přistane u vás.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku. Na Blaníku. Pohodové České rádio.
0: A my pokračujeme v písničkách. Před námi Jaromír Nohavica, Mám jizvu na rtu. A teď si dáme legendu všech legend, zpěvačku, která má šmrnc a umí roztancovat davy. Není to nikdo jiný než Madonna a její ikonická písnička, která se k létu absolutně hodí. Holiday, příjemný poslech.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže, jak to tak vidím

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy.

při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když

0: Glen Campbell nám zakončil další hodinu na Blaníku. Za 7 minut budou 2 hodiny. Do celé se podíváme na aktuální zprávy. S nimi tady bude Eliška Votrubová. Také se mrkneme na počasí, co nás čeká, co se týče toho dnešního dne. No a z té hudební stránky v příští hodině si dáme Plamen v podání Kateřiny Marie Tiché. Tenhle plamen třeba uhasí Rosa na koleji.
1: Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa.
0: A my už víme, že ten vůz už jel.
2: Ten vůz už jel. A na všech rozích byla zelená.
0: To vše a mnohem více nás čeká po hudební stránce v příští hodině, kdy vám na Rádiu Blaník určitě i dál budeme hrát hezky česky.
3: Rádio Blaník. Počasí.
0: Počítejte, že dnes má být oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně se vyskytnou, a to hlavně v Čechách, lokální přehánky a bouřky. K večeru bude v Čechách od západu srážek ubývat. Teploty dnes mezi 29 až 34 stupni, ale velmi rozlišně podle toho, kde jste. Na západě a severozápadě Čech okolo 26, na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů a v 1000 metrech na horách to v průměru bude okolo 23 stupňů Celsia. Pozor, Beskydy jsou výjimka. Tam bude až 29 a pro změnu Krušné hory, tak tam bude okolo 18.
3: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: A my pro vás máme další povídání v rámci podcastu Chytrý jak rádio. Tentokrát s ředitelkou návštěvnického střediska Vodní dům v Hulicích, paní Petrou Kulhanovou. A je to zajímavé. Tak si to poslechněte ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.

0: Cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
5: firmanazážitky.cz.
6: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
9: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Hasiči měli kvůli bouřkám napilno. Ceny ropy jdou opět nahoru. V Polsku řeší ruskou střelu. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. Českem se v noci na dnešek prohnaly silné bouřky a plné ruce práce kvůli nim měli i hasiči. Třeba na východě Čech vyjížděli na desítky míst. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy a větve. Ve středočeském kraji pak hasiči

0: Kvůli počasí evidovali více než 70 výjezdů. Letní prázdniny občas přeruší nečekané zdravotní potíže. Pokud dítě onemocní mimo domov, rodiče často neví, jak postupovat. Co v takové situaci dělat, ví mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
1: Pokud dítě během dovolené onemocní, mohou se rodiče obrátit na nejbližší ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost nebo na pohotovost. Zákon ale neukládá povinnost, aby v akutních případech byla péče poskytnuta výhradně registrujícím lékařem. I dítě, které není u pediatra registrované, zde může být ošetřeno.
0: Aby zdravotní pojišťovna péči zaplatila, je potřeba při ošetření předložit platný průkaz pojištěnce. Ceny ropy opět rostou. Investoři totiž vyhodnocují zprávy o propustnosti Hormuzského průlivu. Některé tankery se navíc byly nuceny vracet, což se rovněž promítlo do cen. Třeba severomořský Brent se včera odpoledne držel těsně pod $90 za barel. Středou, která v noci ve čtvrtek spadla v Polsku, byla střela s plochou dráhou vyrobená letos v Rusku. Uvedla to polská prokuratura. Kvůli střele si polská diplomacie pozvala na kobereček ruského velvyslance ve Varšavě. Moskva se k incidentu zatím nevyjádřila. Tolik zprávy, teď je za mikrofonem zase Radek.
2: A to byla Eliško Votrubová. Děkujeme, Eliško.
3: Radek Škudrna
4: na Rádiu Blaník.
2: Necelá minuta zbývá a budou dvě. Vy jste s vysíláním Rádia Blaník a za mikrofonem je s vámi stále Radek Škudrna. No a já si za chvíli vezmu na telefon kolegu Vlastu Suka, který si teď někde válí šunky. Tedy vlastně on je spíš rozdává. No, někomu z vás, kdo napsal SMSku, kde poslouchá Blaník. A komu konkrétnímu tu šunku rozdá, to si dozvíme za chviličku. Do té doby tady bude ale třeba Petr Naď a Jožoráš, Psi sa bráňa útokom. A teď si dáme Věru Špinarovou, Kouzlo bílejch čar. Tak příjemný poslech a ještě jednou hezké sobotní odpoledne.

0: Soul Asylum Runaway Train. Písnička, která je asi jenom o 6 let mladší než já, ale pořád má grády, i přesto, že už něco málo pamatuje.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: Vy jste stále s Rádiem Blaník, to znamená, že ladíte tu správnou vlnu a my se teďkon dáme do spojení s kolegou Vlastou Sukem, který někde rozdává šunky. Tak kde pak asi Vlasta je?
2: Dobré odpoledne, já mám velikou radost, že opět můžeme předat další šunku na kosti od Leka. Tentokrát jsem na východě Čech, v Třebechovicích pod Orebem, kde nás poslouchá posluchačka Zuzka a také manžel Tomáš. Já vás zdravím, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Tak Zuzko, vy jste se zaregistrovala, vyhrála jste, co na to říkáte?
3: No je to fajn, já jsem to nečekala, že a přijedete, takže jsem za to ráda.
2: Už jste to někdy zkoušela soutěžit?
3: Zkoušela, ale tohle asi největší výhra, co jsem vyhrála.
2: No a co ta šunčička, vy už se na ní těšíte, Tomáši, že jo?
4: No těším.
2: A co říkáte vy na to, že manželka vyhrála?
4: No je to paráda, aspoň to pořádně oslavíme.
2: Máte nějakou oslavu teďka v rodině?
4: No, manželka bude mít svátek a dcera taky, obě jsou Zuzanky, takže 11. slaví, tak to budeme slavit trošku předčasně a bude parádní grilovačka.
2: Je, tak to zní krásně. Já jsem si vás ještě musel trošku prověřit, jestli posloucháte Blaník a Blaník tady skutečně hraje. Kde všude nás posloucháte?
4: Na zahradě, v autě na cestách, nebo když děláme něco v kuchyni, tak my máme televizi za rohem, tak ideálně si pustíme rádio, pustíme si Blaník a dělá nám takovou pohodovou atmosféru.
2: A to máme velikou radost. Tak jo, tak já vám moc gratuluju, Zuzko, užijte si to a ať šunčička chutná.
3: Děkuju.
4: Děkujeme moc.
2: Ať se daří a mějte se báječně. Tak už tu máme další spokojené výherce a pokud byste se i vy chtěli radovat, zaregistrujte se do klubu posluchačů Rádia Blaník na našich internetových stránkách radioblaník.cz a třeba dorazíme i k vám. Tak hodně štěstí, já se teď přesunu do Pardubického kraje a třeba zazvoním právě u vás.
0: Třeba zazvoní Vlasta právě u vás. Vlasto, děkujeme.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník. Krásné léto vám přeje Leko, česká rodinná firma. Šunka od Leka je ta pravá svačina pro každou příležitost. Leko, žijeme s chutí.
0: A my se přesouváme zpátky k písničkám. Za chvíli se ocitneme v blbým věku, ale teď ten vůz už jel a Marie Rotrova. Příjemný poslech.

0: Svačina na cestu
1: a Pohoda v nádražní čekárně.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Aspen Lind, When Susanna Cries. Písnička, kterou já osobně mám spojenou s velmi silnou vzpomínkou. Když ji v roce 1997 naspívali, tak jsem na ní potom v pozdějším čase tancoval ploužáka s jednou slečnou. A vždycky, když tuhle písničku slyším, tak si tak nějak povědomně hodím úsměv na rty a začnu vzpomínat a usmívat se. Třeba i na vás, někoho z vás má takhle příjemný dojem tahle písnička, kterou jste teď slyšeli ve vysílání Rádia Blaník. No a já bych vás rovnou chtěl pozvat i na facebookové stránky Rádia Blaník, kde se dozvíte spousty zajímavostí. Například třeba ze včerejšího příspěvku, kde je spousta zpěváků a zpěvaček a jejich pravá jména. Jak to myslím? No tak třeba, že Marek Ztracený se ve skutečnosti jmenuje Miroslav Slodičák. Věděli jste to? No a je tady spousta dalších, kde mají své pseudonymy versus své vlastní jméno. Podívejte se na Facebook Rádia Blaník. Zároveň sledujte i Instagram a kdybyste nestihli nějaké zajímavé podcasty anebo dění tady u nás ve studiu, tak samozřejmě i YouTube Rádia Blaník je vám plně k dispozici. Mrkněte se a my vám mezi tím tady z našeho studia dál budeme pěkně hrát. Za chvíli Kateřina Marie Tichá Plamen a nebo Vaby Daněk Rosa na kolejích. Tak buďte s námi.
1: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicich.cz. Vstup je zdarma.
2: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
3: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
2: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
3: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
2: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
6: Tak co dělá mladej?
7: Ale včera jsem mu málem nařezal.
6: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
8: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

vám české. Léto s Blaníkem.

0: Whitney Houston ve vysílání Rádia Blaník, kde se přesouváme do obce Obdenice, kde máme aktuálně Hanku Koterovou. Hani, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne z Obdenic.
0: Ty bys mohla vysvětlit, proč jsi v Obdenicích?
1: Já tady slavím a slavím 50 let od natáčení legendárního filmu Na samotě u lesa a čekám na příjezd legend, hlavně na pana Svěráka a na paní Kolářovou. Ti potvrdili, že by se měli ukázat kolem 3:30 odpoledne, ale už se tady sešla pořádný počet lidí, každý má v ruce pivo, kdo nepije pivo, tak malinovku, hraje tady muzika, jsou tady fotky z natáčení, jsou tady i dokonce originál obrazy, originál sekera, kterou pan Svěrák měl v ruce. Je tady originál Škoda Stovka, se kterou Pražáci za panem Komárkem sem na venkov z Prahy jezdili na chalupu.
0: Hani, a proč zrovna Obdenice?
1: Obdenice je vlastně vesnice zhruba 2 kilometry daleko od té chalupy, kde se ten hlavní příběh Na samotě u lesa odehrával, kde bydlel pan Komárek a kde rodina Zdenka Svěráka si chtěla tu chalupu vlastně od něj koupit. A v Obdenicích je ta hospoda, kam pan Komárek a i pan Svěrák vlastně chodili na pivo.
0: A prosím tě, když se rozhlédneš okolo sebe, sedí dneska ta legendární věta pana Komárka na počasí.
1: Je tady krásně, opravdu je tady krásně a můžu to potvrdit, protože já pár kilometrů vedle mám chalupu, kam jezdím taky strašně ráda a je tady fakt krásně.
0: Ať beseda proběhne úplně bez problémů a ať se ti tam líbí, stejně jako všem účastníkům. Díky moc za pozvánku.
1: Děkuju, já jdu na pivo a těším se. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Blaník, to jsou české písničky. Ukažte nám, jak je znáte. A vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5 000 korun. Každé pondělní ráno u nás na Blaníku. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Pohodové české rádio.
0: Za 2:45 a my jdeme na další písničky. Za chvíli Čechomor, tady jsme doma, ale teď si dáme jednu tleskací. Queen, We Will Rock You. Příjemný poslech.

0: You cavalcati music on the cavalcati music on the cavalcati cavalcati yow!
1: Děda Mládek, Illegal Band, ve vysílání Rádia Blaník. Necelých 6 minut a budou 3. Do celé se podíváme na aktuální zprávy. S nimi tady bude Eliška Votrubová. Také mrkneme na počasí a pojďme si říct, co bude v příští hodině, co se písniček týče. Tak třeba přidáme si takový 8. den.
2: Dušku nepít, nic mi nepovíš.
1: Zaspívá nám i Ilona Čáková. Asi prostě nejlepší zazní od Leška Semelky.
3: Jsi prostě nejlepší, ozdoba přístřeší.
1: To a mnohem více v příští hodině, kdy vám dál na Rádiu Blaník budeme hrát hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
1: Dnes je oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně se vyskytují, a to hlavně v Čechách, lokální přehánky a bouřky. K večeru tedy v Čechách od západu srážek bude ubývat. Teploty by měly být mezi 29 až 34 stupni, ale záleží, kde zrovna jste. Na severozápadě Čech okolo 26, na Moravě 36. Pokud vyrazíte na hory, tak tam je to v průměru 23, kromě Beskyd, tam to jde až na 30 a v Krušných horách okolo 18. A pojďme si ještě prozradit, jaká bude neděle. Tam očekáváme oblačno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo a ojediněle se vyskytnou i přehánky, to hlavně na horách. Teploty zítra, tedy v neděli, mezi 26 až 31 stupni, v 1000 metrech na horách okolo 21 stupňů.
6: Přijďte se!

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
0: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: O víkendu si od veder na chvíli odpočineme. MHD v Praze využívá stále více lidí. Veslařky vezou z evropského šampionátu stříbro.
6: Radio Blaník.
7: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Víkend přinese alespoň částečné ochlazení. Dneska se budou maximální teploty pohybovat okolo 33 stupňů, zítra nejvýše kolem 30. Nicméně dlouhý odpočinek od veder nečekejte. Další vlna tropů dorazí podle meteorologů v pondělí a potrvá několik dní. Teploty budou opět stoupat až k 39 stupňům. U ženy je po návratu z Ugandy podezření na nebezpečnou nákazu. Z fakultní nemocnice Hradec Králové je v současné době převážejí na specializované pracoviště Pražské fakultní nemocnice Bulovka. Rezort zdravotnictví uvedl, že podle dosavadních informací

0: nemocí, je pravděpodobnost potvrzení nákazy velmi nízká. Veřejnosti žádné riziko nehrozí. Veřejnou dopravu v Praze loni využilo zhruba 1,13 miliardy lidí. Meziročně je to o 26 milionů víc. Čím lidé jezdili nejčastěji, ví mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
1: Nejvyužívanější byly metro a tramvaje, s tím, že nejvytíženější linkou metra byla trasa C, kde dopravní podnik v průměru vypravil ve všední den 669 souprav. Vlaky metra v průměrný všední den přepravily 1,3 milionu cestujících. V případě tramvají bylo ve standardní všední den vypraveno zhruba 7 000 spojů.
0: U veřejné dopravy okolo hlavního města se zvýšil taky počet obcí, kam spoje PIT zajíždějí. Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková získaly na mistrovství Evropy na dvojce bez kormidelnice stříbro. V italské Varese nestačily jen na Rumunky Adamovou a Radisovou. Na třetí domácí Italky měly Češky v cíli víc než sekundový náskok. Tolik zprávy, je tu zase Radek.
2: Děkujeme, Eliško, děkujeme.
3: Radek Škudrna
4: na rádiu Blaník.
2: Já nevím, jestli ta vlna veder, kterou nám přinesla Eliška jako zprávu, někoho těší. Eliško, máš radost?
0: No mě rozhodně ne.
2: Nemáš ráda,
0: ne.
2: Vedro?
0: No to taky je... ne, ale si říkám.
2: No nemám, tak tady mám 21 stupňů, teď ve studiu jsi to reklamovala, že?
0: No to už máš zase až moc zimu.
2: Ne, to je totiž něco, co mě potěšilo, že můžu přijít do studia, které je klimatizované, a tím bych navázal na otázku v této hodině, co vás v tomto týdnu potěšilo. Napište na telefonní číslo 603 118 118, ať už to bylo cokoliv, vydařená dovolená, v práci jste měli pohodu, nebo vám funguje klimatizace. I takováhle maličkost vám může udělat radost. No a my se na to v této hodince podíváme a zároveň si také budeme povídat o jedné narozeninové oslavenkyni. O kom konkrétně mluvím, to se dozvíte za chvíli. Do té doby ale Lešek Semelka si prostě nejlepší a teď si poplujeme nebo poletíme na křídlech iluzí od Václava Neckáře. Tak příjemný poslech, hezké sobotní odpoledne.

0: 3 hodiny odpoledne, 10 minut k tomu, vy jste s vysíláním Rádia Blaník a tohle byl Lešek Semelka. Jsi prostě nejlepší a tenhle vzkaz, že jsi prostě nejlepší, putuje pro naší skvělou kolegyni, moderátorku Ivu Leckou, která právě dnes slaví narozeniny. Já jsem tady měl i napsáno kolikáté, ale u žen se to tolik neříká. My tady na Blaníku máme Ivu velice rádi a to právě proto, že Iva je mimochodem skvělá v počtech.
1: Luiska Pavlda je na Blaníku 5 minut po 17. hodině. Ten čas.
0: Máme ji rádi, protože rozdíl mezi těšit a tušit nikdy nebyl víc neznatelný.
1: Před námi je víkend a ten nebude jenom o Lucii Bílé. Těšit. Bože, já už ten víkend potřebuju. Těšit se můžete i na dobré rady do zahrady.
0: Ivu máme rádi, protože pojmenovává písničky novými názvy.
1: Petr Hapka, Kocour se skoulil na tvůj klín. 13 hodin a 9 minut je přesný čas.
0: No a taky Ivu máme rádi, protože tady správně mačká čudlíky.
1: Ano, to jsou 3 výherní písničky a teď, kdo bude první na lince, tak vyhraje, já to nebudu zdržovat. Ježiš, tak teď jsem to špatně zmáčkla, takže ještě jednou.
0: Tak Ivo, ať se ti to tady správně mačká ještě nějaký ten pátek. Děkujeme.
2: Léto s Blaníkem.

0: Ilona Čáková a Tornero ve vysílání Rádia Blaník. Je 15 hodin 24 minut k tomu a vy dál pište na telefonní číslo 603 118 118. Co vás v tomto týdnu potěšilo? Napsala nám třeba i Martina z Tábora, že tento týden jí potěšila krásná dovolená v Beskydech a včerejší výšlap na Lysou horu. Tak i vy nám napište. Na některé SMSky se za chvíli podíváme. Někomu z vás i zavolám, bude se s námi moc podělit do vysílání. No a do té doby tady bude třeba skupina Opět a Radeček a s nimi Eli. Také nám zaspívá skupina Roxette a nebo Olympic a jejich osmý den. Tak vypište na 603 118 118 a za chvíli pro vás další písničky.
1: Začíná srpen a to znamená hned tři věci. Půlka prázdnin je za námi. Ovšem druhá půlka stále před námi. A k tomu je tady České pondělí. 3. srpna si budeme hrát pouze české písničky. Oslavte s námi příchod srpna. A užijte si České pondělí na Rádiu Blaník.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicich.cz. Vstup je zdarma.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Za 6 minut 3:15, vy jste s vysíláním Rádia Blaník a tohle byla skupina Opět a Radeček a Eli s písničkou I tak to za to stojí. A co za to stojí, tak to jsou vaše SMSky, které nám posíláte s tím, co vás v tomto týdnu potěšilo, co vám udělalo radost. A Vlaďka ze Seče napsala, že jí potěšilo náhodné setkání v pěkné restauraci v Bluvicích se známou a její sestřičkou. Vojtášek nám napsal: dobrý den, dnešek je perfektní, daří se potah větroně leteckého modelu Mirai. Také přeji všem krásný den, děkujeme, zdravíme. Potěšilo mě, že jsem zvládla výzvu a vytvořila slaný dort pro našeho milovaného šéfa k narozeninám. Ta chuť byla famózní, napsala Věrďa. No Věrďo, škoda, že nezbylo, bych taky ochutnal trošku. Ještě mrkneme, co nám napsala Beruška z Moravy. Ahoj Blaníčku, tento týden mě potěšily společné dny s Ivuškou, Ivkou, Marcelkou, Marci, s Gábinkou, Bohdinkou a s Pavlískem na zahradě u bazénu s prosečkem, dobrým jídlem, skvělou zábavou a nekonečným smíchem. Tak to nám napsala a zdraví Beruška z Moravy. A na telefonu už mám Jarmilu z Moravské Třebové. Hezké odpoledne, Jarmil.
1: Hezké odpoledne.
0: I vy jste nám napsala zprávu a musím říct, že byla tak optimistická, až jsem si řekl, že vám musím zavolat. Co v ní bylo?
1: No, dělám secondu a přišla tam zákaznice a hrozně tak příjemný rozhovor, pokud vy jste tak hrozně příjemná, z vás to úplně vyzařuje, vy máte v obličeji tu příjemnost, prostě vidět, že vás to hrozně baví.
0: A tak
1: no
0: to...
1: a dneska se nám stala taková krásná situace, že vám skáču do řeči.
0: No skočte, ne, pojďte, já jsem ženatý, mě to nepřekvapuje.
1: Jeli jsme do Mladé Boleslavy podívat se na výstavu kostýmů z českých pohádek, Barandovského fundusu, přijedeme tam. Zjistili jsme, že je zavřeno, protože tam měla být svatba, mužský prás, práskl rukama, no tak jedeme domů, paní to viděla, tak se jí nám želelo a prostě pustila nás tam, když jsme jí řekli, že jsme praskýle z Moravský Třebový, tak povídá, no tak pojďte, no tak máte hodinu, nemusíte nikam spěchat, no a teď jako tam tak chodíte, přijdete ke kostýmům větrníka, měsíčníka a slunečníka. Já jsem začala ještě s tím brečet, protože to bylo něco tak úžasného. Ještě teď mám slzy ve očích. Úplně úžasná výstava, všem to doporučuju. Takže dneska prostě takovej skvělej super den 1. srpna. Co by si člověk přát může? Nádhera.
0: Jarmil, já jsem vám předtím jenom chtěl skočit do řeči s tím, že vy si teď můžete udělat reklamu a říct, kde ten váš second hand máte.
1: Moravské Třebové, Cihlářová ulice, je to Genesis, nejsem tam, jsem tam jenom zaměstnaná, je to Cihlářová 10 a jsem tam na brigádě, takže se můžete u nás zastavit. Máme krásné šaty, oblečení, všechno.
0: Pokud tedy chcete vidět pozitivně nabitou Jarmilu, která viděla spousty krásného pohádkového oblečení, tak do Moravské Třebové. Jarmil, já vám mockrát děkuju, musím říct, že z vás to opravdu jako srší a jsem rád, že jsme měli tu chvilku si spolu takhle popovídat do vysílání.
1: Těšilo mě, děkuju.
0: Mějte se krásně a šťastnou cestu, naslyšenou.
1: Děkujem, naslyšenou, mějte se krásně, naslyšenou.
0: A pro vás, ať už dneska děláte úplně cokoliv, ať už jste na cestách, užíváte si dovolené, anebo třeba i v práci, tak vám přeju, ať se vám všechno daří podle vašich představ a k tomu posíláme tady na Blaníku další písničky. Do celé třeba Bonnie M, Round Girl in the Ring, tak příjemný poslech.

0: Legendární Karel Zich ve vysílání Rádia Blaník a Nešlap mi na sandály. Do celé se podíváme ještě na aktuální zprávy, s nimi tady bude Eliška Votrubová. Také se podíváme na počasí a v příští hodině můžu prozradit, že tady bude třeba Lucie Bílá s písničkou Dobrý kafe. Také nám zaspívá Karel Gott, ta pravá. A nebo tady bude skupina Holky a Mám ráda. Takže v příští hodině vám budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes má být oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně se vyskytnou, a to hlavně v Čechách, lokální přehánky i bouřky. K večeru potom bude v Čechách hodně i polojasno. Od západu srážek ubývá.

0: okolo 21 stupňů Celsia. Rádio
1: Blaník. Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: prostě to přilepíš.
1: Baru, ty jsi hlavička.
0: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
10: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: České řeky jsou na historických minimech. Rezort zahraničí plánuje nový systém DROST. Vládla.
13: Rádio Blaník.
12: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Česko se dál potýká se suchem a to se značně projevuje i na řekách. Podle meteorologů je v korytech velmi málo vody a na některých místech jsou řeky na historických minimech. Na těch jsou kromě českých řek i některé zahraniční toky, třeba Rýn a nebo Dunaj. Ve Francii a Maďarsku pak kvůli nedostatku vody odstavují jaderné elektrárny. Ministerstvo zahraničí chce zmodernizovat cestovatelský systém DROST. Podle šéfa diplomacie Macinky sice dosud neselhal a roli plní, nicméně je zastaralý. DROST vznikl před 20 lety a za tu dobu nebyl podle Macinky téměř modernizován. Nahradit by ho mohl novější systém, který by měl i několik nových funkcí. Želivský klášter má nové nádvoří. Rekonstrukce za více než 90 milionů korun proměnila prostor před kostelem z parkoviště v klidovou zónu. Proč byly práce potřeba, vysvětluje za klášter Petr Žák.
14: Tady vlastně byla spíš udusená hlína. Jakmile zapršelo, dělali se obrovské louže bahno. Když nepršelo, bylo sucho, se tady strašně prášilo. A byla to vlastně poslední část toho kláštera a hlavně uprostřed, která vlastně neproběhla ještě žádnou rekonstrukcí, takže to byla i taková skorna na tom prostoru.
12: Obnovou by měla ještě projít Opatská zahrada. Čtvrteční pád laviny na pákistánské hoře Broad Peak zabil všech 10 členů horolezecké expedice. Včera se ještě 6 z 10 členů výstupu na 12. nejvyšší horu světa pohřešovalo. Záchranáři po nich pátrali. Dnes ale společnost, která patřila vedoucímu expedice, oznámila, že naštěstí nepřežil nikdo. Tolik zprávy. Radku, je to tvoje.
15: Radek Škudrna
11: na Rádiu Blaník.
16: Něco málo přes minutu nám zbývá a budou 4 hodiny sobotního odpoledne. Vy jste stále s vysíláním Rádia Blaník a jim vás už poslední hodinu provází Radek Škudrna. A já na to ani v té poslední hodince nebudu sám, já si totiž vezmu na pomoc Miroslava Táborského. Respektive zreprízujeme si, co nám říkal a kam nás vzal ve středu. No a také vám prozradím, na koho se můžete těšit na našich dalších

letních koncertech. No a k tomu všemu hromada pěkných písniček, za chvíli Karel Gott, ta pravá, a teď už jsou tu nachystané holky, Mám ráda. Tak příjemný poslech, ještě jednou, hezké sobotní odpoledne.

0: Ta pravá písnička od Karla Gotta, kterou vydal v roce 2018, jste právě teď slyšeli ve vysílání Rádia Blaník. Jsou 4 hodiny odpoledne, 9 minut k tomu a my si pojďme zreprízovat, kam nás v tomto týdnu bral Miroslav Táborský. Konkrétně jsme se s ním vydávali na Ploskovický zámek, a to celý tento týden. No a co nám o něm říkal ve středu, si pustíme právě teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Znovu se vracím do Ploskovic na průzkum tamního zámku. Ten stojí na hraně terénního stupně a proto mohl vzniknout na jeho jižní straně rozlehlý suterén. V něm zřídila Anna Marie Toskánská, tehdy v Itálii módní groty s fontánami. Jejich centrální oválný prostor je zakončený hlavní kašnou s fontánou. Další fontány jsou v rozích a v bočních sálech. Umělé jeskyně, tedy groty, jsou propojeny průduchy s hlavním zámeckým sálem nad nimi a tak sloužily podle italského vzoru k ochlazování zámku v parném létě. Můžeme je tedy pokládat za barokní klimatizaci. 5 z nich bylo vyzdobeno freskami a erby všech majitelů či pronajímatelů panství a díky tomu se zde setkáváme například i s Daliborem z Kozojet nebo Adamem Ploskovickým z Drahonic. A další erby byly stále přidávány, takže tu uvidíte i erb Československé republiky z doby, kdy zámek patřil státu. Jeho významnou součástí je přilehlý 8-hektarový park. Také ten byl stavěn podle italských vzorů. Původně v něm bylo několik teras, skleníky, včetně oranžérie, vodní plochy, vodotrysky a fontány. Všechny kašny v grotách pod zámkem i v parku napájela podzemní štola, která dodnes přivádí vodu z Ploskovického potoka. Při vstupu do parku vás zaujme výrazný strom pocházející z Číny, pavlovnie plstnatá. V romantickém Ploskovickém zámku se od 70. let minulého století točila řada českých i zahraničních filmů a seriálů. Například Arichtevova První republika, Smoljakův Jára Cimrman ležící spící nebo opera Rusalka s Eduardem Hakenem. Z těch zahraničních to byl Formanův Amadeus a jugoslávský Sarajevský atentát. A byly to i pohádky Zakleté pírko, Jezerní královna, Jak si zasloužit nevěstu a další. A své počátky tu má i jeden příběh známý ze starých pověstí českých, ale to si nechám na příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: Ve vysílání Rádia Blaník jedeme dál. Před námi Fool's Garden a Lemon Tree, také Lucie Bílá, dáme si s ní dobrý kafe, ale teď už FR David Awards. Příjemný poslech, hezkou sobotu.

0: Fool's Garden ve vysílání Rádia Blaník je 16 hodin 22 minut k tomu. Máme sobotu s datem 1. srpna. V kalendáři je Oscar, těch máme v České republice téměř na 1400, tak jim přejeme všechno nejlepší. No a třeba někdo z Oscarů a nebo někdo z vás má rád české písničky. Tak skvělá zpráva, v následujících minutách tady bude třeba Vladimír Mišík a variace na renesanční téma.
1: Láska je jako bolest z probuzení.
0: Také tu bude Botox a pyžamo.
2: Chci být tvoje úplý pyžamo na spaní, nečekej žádný provinění.
0: A nebo Janek Ledecký právě teď.
3: Právě teď padá letadlo.
0: A víte, co je super? V pondělí bude první pondělí v měsíci. A to znamená, že vám na Rádiu Blaník budeme hrát celý den pouze české písničky, které máte rádi. Tak si to nenechte ujít.

0: všední den na sluníčkovém Blaníku.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
0: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
0: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
0: s Blaníkem a Centropolem.
2: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy. Terapie tichem. CZ.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres!
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
6: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
7: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
6: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
7: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
6: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
7: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
6: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
7: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
8: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
0: Ve vlaku či autobusu.
9: V čekárně u lékaře.
0: A nebo na procházce v lese.
9: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
0: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
9: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Právě teď je 16 hodin a 40 minut, k tomu chcete-li za 5 minut 3 čtvrtě na 5.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Janek Ledecký bude jedním z účastníků dalšího letního koncertu Rádia Blaník, který už se na vás chystá v pátek 7. srpna, a to konkrétně v Chomutově. Začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne na náměstí 1. máje, kde vám zahrají právě kromě třeba Janka Ledeckého také Jakub Smolík, Tereza Mašková a těšit se můžete i na blanickou kapelu. Pochopitelně, jako na všech letních koncertech, se vstupné neplatí a máme tam pro vás i speciální dárek. Máme zbrusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, která vám možná už brzy přinese spousty peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun na ruku. Tak se zastavte v Chomutově už příští pátek 7. srpna. Těšíme se tam, jedeme za vámi.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
1: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme pobyt v hotelu Kocourkov a vstupenky do pekla Čertovina. A to v plné parádě, včetně wellness procedur a hromady dárků. Tak hodně štěstí. Víc nebo míň. Už od pondělí u nás na Blaníku.
5: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo-čertovina.cz.
1: Pohodové české rádio.
0: Za 2,5 minuty 4:45 pro dnešek už se s vámi loučí Radek Škudrna, za chvíli Martin Ledinský a já ještě do celé posílám Helenu Vondráčkovou, také Aerosmith a teď už Sagvantofy a Večírek. Příjemný poslech a zase někdy naslyšenou.

0: Vondráčková na Blaníku, za 5 minut je tady 17. hodina a teď už vás zdraví Martin Ledinský. Za chvíli doprava, počasí a hned po zprávách tady budeme mít pro vás Marii Rotrovou. Měli jsme se potkat dřív za zemi. V příští hodině taky Jiří Korn. Nebo Petr Rezek. Moje díky patří vám. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
1: Blaník za volantem.
0: Zdržíte se na dálnici D1. Podrobnosti má Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
2: S opatrností projíždíte po dálnici D1 z Brna do Prahy. Na 90. kilometru se likvidují následky po požáru vozidla. S opatrností projedete levým jízdním pruhem a v koloně od 96. kilometru se zdržíte půl hodiny. A na dálnici D1 v Brně ve směru od Vyškova po pojíždě řidiči půl hodiny v koloně mezi Slatinou a sjezdem na Bratislavu.
0: Další informace ze silnic nám můžete zavolat na naší dopravní linku 603 11 71 71. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty klesnou k 19 až 14 stupňům, na jihu Moravy se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia. Zítra čekejte sluníčko i mraky, výjimečně se mohou objevit přehánky, ale později odpoledne a večer bude oblačnosti dál ubývat. Nejvyšší teploty se dostanou na docela příjemných 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až na 33 stupňů Celsia.
3: Přijďte se osvěžit, tahické léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: A my pro vás máme další povídání v rámci podcastu Chytrý jak rádio. Tentokrát s ředitelkou návštěvnického střediska Vodní dům v Hulicích, paní Petrou Kulhanovou. A je to zajímavé. Tak si to poslechněte ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
8: všude zdejší, všude je fajn.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
9: Ministrům začaly prázdniny. Extrémní počasí zatěžuje pojišťovny. Na jihu Čech se otevřel další úsek D3. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vláda má ode dneška prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. A čekat ho bude hlavně příprava státního rozpočtu na příští rok. Plánování hospodaření státu v příštím roce zabere vládě i celé září. Premiér Babiš počítá s rozsáhlou debatou. Hasiči v Liberci v noci zasahovali u požáru rodinného domu. Hořelo ve čtvrti Františkov a vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči nasadili 3 vodní proudy. Při incidentu se naštěstí nikdo nezranil. Škoda je 1,5 milionu korun a proč hořelo, hasiči vyšetřují. Extrémní počasí způsobuje na majetku vysoké škody. Před 2 lety tvořily vichřice, povodně nebo kroupy rekordních 65% všech pojistných událostí. Škody tehdy přesáhly 38 miliard. Podobně výrazný byl i rok 2021, kdy se jižní Moravou prohnalo tornádo. Vyplývá to z dat České asociace pojišťoven. Řidiči projedou po D3 až k rakouským hranicím. Ředitelství silnic a dálnic včera zprovoznilo nový, zhruba 3-kilometrový úsek mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. Úleva je to hlavně pro místní, jak v České televizi popsal mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
10: To nejdůležitější je úleva pro místní, kterým už nebude jezdit doprava potokny, ale zároveň je to, řekněme, příslib toho, že skutečně my jsme prakticky v naprostém finále, pokud jde o dostavbu D3 v jižních Čechách, protože ještě letos předpokládáme před listopadem nebo v listopadu budeme dávat do provozu dalších 6 kilometrů a pak už nám zbyde poslední, ale stavebně nejsložitější úsek.
9: Celá jihočeská D3 má být hotová příští rok. Tolik zprávy, teď se na vás těší Martin.
0: Ano, těším se, Eliško, děkujeme a je přesně

0: 17 hodin. Pěkné odpoledne.
1: Martin Ledinský na rádiu Blaník.
0: Za chvíli se nám přihlásí náš blanický krajánek Vlasta Suk, který někomu z vás přivezl další velkou šunku na kosti. Do té doby další písničky chystáme divokýho byla East 17 a právě teď pro vás máme Marii Rotrovou. Tak ať se vám sobotní Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku divokej byl. Pěkné sobotní odpoledne.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: Teď už zdravím kolegu Vlastu Suka, který někomu dovezl další velkou šunku na kosti od Leka. Vlasto, ahoj.
3: Dobré odpoledne, po druhé se hlásím do vysílání, tentokrát z Pardubického kraje, a já jsem dorazil do Čeperky, kde nás poslouchá posluchač Stanislav. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: No a to je to klíčové, že nás musíte poslouchat, protože pan Stanislav od nás získává 7,5-kilovou šunku od Leka na kosti.
4: Paráda, líbí se mě to.
3: Kdy jste se přihlásil?
4: 14 dní to je.
3: A jenom jednou? Nebo s námi zkoušíte hrát už dlouho?
4: Hraju i takhle ráno, co jsou peníze, že jo? Jak se platí ty, že jo?
3: Účtenky. A vyhrál jste někdy?
4: Vyhrál jsem letos.
3: No paráda, takže dvojnásobně? Takže jednou peníze a jednou šunku.
4: Ano.
3: No tak to je velká gratulace. My jsme v Čeperce, kam byste posluchače pozvali, tady nádherně?
4: Je tady nádherně, no. Je tady sportovní areál, tam pořádají hasiči závody. Okolo, co je příroda, no.
3: A třeba v okolí, já jsem koukal tady hrad?
4: Je Kunětická hora.
3: Tak jo, tak já vám děkuju, i s pozvánkou to máte. Ať se vám daří, ať vám šunčička chutná, a nashledanou.
4: Nashledanou a děkuju.
3: Vůbec nemáte za co, no a vy ostatní se klidně můžete taky hlásit. Staňte se členy klubu posluchačů Rádia Blaník, přes naše internetové stránky se zaregistrujete a třeba příští sobotu vyrazíme za vámi. Tak jo, pro dnešek se loučím, mějte se báječně, ať se daří, a naslyšenou.
0: Vlasto, díky, panu Standovi gratulujeme a zdravíme do Čeperky.
2: Prázdninový krajánek
1: Rádia Blaník. Krásné léto vám přeje Leko, česká rodinná firma. Šunka od Leka je ta pravá svačina pro každou příležitost. Leko, žijeme s chutí.
0: Za chvíli na Blaníku Eva Farná a tady už je Jiří Korn.

0: dáš mi.
1: Eva Farná na Blaníku, za 7 minut bude 6:30. Teď tady máme k hledání jednoho malého pejska, který se ztratil svým páníčkům v Olomouckém kraji na Prostějovsku. Nezvěstný je od 28. července. Zaběhl se v okolí Dobromilic v okrese Prostějov. Je malého vzrůstu do 5 kg, má oranžovo-hnědou srst, je bez obojku, ale je čipovaný. Pejsek slyší na jméno Čiko. Odměna za nalezení pejska je jistá. V případě jakýchkoliv informací prosím kontaktujte majitelku pejska na telefonním čísle 775 395 517 a nebo napište zprávu e-mailem k nám na Blaník. Adresa je studio@radioblanik.cz. Případně napište SMS zprávu k nám do studia na číslo 603 118 118. Moc děkujeme. Připomínám, že se jedná o pejska zaběhlého v okolí Dobromilic v okrese Prostějov. Za chvíli na Blaníku repríza Dobrých rad do zahrady, ale ještě předtím Petr Nať, Petr Rezek nebo taky Tomáš Klus s Věrou Martinovou.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
4: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
3: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
4: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
3: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
5: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicich.cz. Vstup je zdarma.
6: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
7: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
6: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
8: Jde na vás jaro? Na nás taky.
9: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
10: Ve vlaku či autobusu.
11: V čekárně u lékaře.
10: A nebo na procházce v lese.
11: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
10: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
11: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Na rádiu Blaník Tomáš Klus s Věrou Martinovou. Teď už je před námi repríza Dobrých rad s Ivou Leckou, dnes na téma okurky.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, určitě to znáte. Utrhnete ze záhonu krásnou okurku, těšíte se na křupavý salát a po prvním soustu přijde zklamání. Je hořká. Mnozí si myslí, že za to může špatná odrůda nebo že už je přezrálá. Jenže ve většině případů je důvod úplně jiný. Okurka se brání stresu. Když rostlina zažívá extrémní podmínky, začne vytvářet látky zvané kukurbitaciny. Ty mají přirozeně velmi hořkou chuť a v přírodě chrání rostlinu před bíložravci. Stres může způsobit dlouhé sucho, nepravidelná zálivka, velká vedra, ale také prudké ochlazení nebo náhlé přívalové deště. Dobrá zpráva je, že tomu lze poměrně snadno předejít. Základem je pravidelná zálivka. Nečekejte, až bude půda úplně vyschlá. Mnohem lepší je zalévat méně, ale pravidelně. Ideálně ráno nebo večer a odstátou vodou, která není ledová, protože šok v podobě studené vody z hluboké studny totiž rostlinám nesvědčí. Velkým pomocníkem je i mulč. Vrstva posekané trávy nebo slámy udrží v půdě vláhu, zabrání jejímu přehřívání a omezí výkyvy, které okurky tolik stresují. Rostlina pak nemusí bojovat o přežití a energii věnuje tvorbě plodů. A ještě jedna věc, pokud je hořký jenom konec okurky u stopky, nemusíte vyhazovat celý plod. Nejvyšší koncentrace hořkých látek bývá právě v této části. Stačí ji odkrojit a zbytek okurky bývá často úplně v pořádku. Takže až příště narazíte na hořkou okurku, nemusí to být chyba odrůdy. Je to vzkaz od rostliny, že měla v posledních dnech těžké podmínky. A právě pravidelná péče je tím nejlepším receptem, jak si dopřát okurky, které budou křupavé, šťavnaté a bez nepříjemné hořkosti. Brzy nás na Blaníku čekají dobré rady do kuchyně, tak si uděláme nějaký dobrý salát. Co vy na to?
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na rádiu Blaník.
0: Na Blaníku chystáme další zprávy, ale ještě před nimi Erasure, Jaroslav Uhlíř a nebo za chvilinku Saragossa Band. Tak hezký podvečer.
2: Brzda, plyn anebo zpátečka. Vyberte si tu správnou hudební ukázku a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5 000 korun. Každé pondělní ráno u nás na Blaníku.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

Erasure na Blaníku. Za 5 minut bude 18 hodin. Za chvíli tu budou další zprávy a pak už začnou písničky k táboráku. Chystáme Michala Tučného se skupinou

0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Noc bude oblačná až polojasná a nejnižší noční teploty klesnou k 19 až 14 stupňům. Na jihu Moravy se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia. Zítra bude obloha oblačná až polojasná, ojediněle se mohou objevit přehánky, ale později odpoledne a večer bude oblačnosti dál ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až na 33 stupňů Celsia.
2: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalas Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Další lidé musí měnit občanské průkazy. Na Bulovce je žena s podezřením na nebezpečnou nákazu. Španělsko instaluje bariéru proti migrantům. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. Některým starším lidem končí platnost občanských průkazů. Zítra přestanou platit staré typy dokladů, třeba ve formě papírových knížek nebo karet v laminovací fólii. Jde o občanky vydané do 30. června roku 2000. Jak už jsme vás informovali, tak u ženy je po návratu z Ugandy podezření na nebezpečnou nákazu. Přijala ji Pražská fakultní nemocnice Bulovka. Pravděpodobnost nákazy je podle rezortu zdravotnictví velmi nízká. Veřejnosti podle něj žádné riziko nehrozí. Podle špitálu žena nemá jiné příznaky než horečku. Výsledky testů budou známy zítra. Letní prázdniny občas přeruší nečekané zdravotní potíže. Pokud dítě onemocní mimo domov, rodiče často neví, jak postupovat. Co v takové situaci dělat, ví mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
6: Pokud dítě během dovolené onemocní, mohou se rodiče obrátit na nejbližší ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost nebo na pohotovost. Zákon ale neukládá povinnost, aby v akutních případech byla péče poskytnuta výhradně registrujícím lékařem. I dítě, které není u pediatra registrované, zde může být ošetřeno.
5: Aby zdravotní pojišťovna péči zaplatila, je potřeba při ošetření předložit platný průkaz pojištěnce. U španělského města Ceuta, které je na severu Afriky, začala ráno instalace bariéry proti migrantům na moři. Právě přes vodu se do města při čtvrtečním živelném přechodu hranice dostalo mnoho lidí. Situace v Ceutě je dneska klidná, podle starosty se ale zcela do normálu nevrátila. Ze zpráv je to všechno, teď vám dál bude hrát Martin.
0: A za minutu bude 18 hodin, hezký podvečer.
1: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
0: Pravé české léto, to je i vůně špekáčku nebo nějakého grilovaného masa a praskání dřeva. Pojďme tedy opět společně zapálit ten náš víkendový táborák, ale spíš jenom tak pomyslně. Je sice pravda, že už se nějaké ty dešťové přehánky objevují, ale stále je u nás v Česku velké sucho, tak s těmi ohníčky velmi opatrně, možná raději ten gril. Za několik minut vás taky čeká další živá nedvědovka od Vojty a Honzy Nedvědů. Teď už ale pro vás na Blaníku máme Michala Tučného se skupinou Greenhorns.
4: Písničky k táboráku.
1: Na rádiu Blaník.

nestačí. A truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce.

na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený.

0: půl litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Léto.

0: Na Blaníku k vaší sobotní pohodě Malagélo od Ivana Hlase.
1: Letní živá nedvědovka.
2: Na Blaníku.
0: Každou sobotu a neděli vám v písničkách k táboráku hrajeme exkluzivně jenom pro vás živou nedvědovku. Vojta Nedvěd se svým bratrancem Honzou Nedvědem mladším ti umějí pěkně hrábnout do strun. Pro tento víkend si pro vás připravili písničku Strýc František. Tak si ji pojďme společně pěkně užít a můžete ji teď nejenom slyšet, ale taky vidět. Video, jaký mladí nedvědi naspívali, najdete na našich webových stránkách radioblaník.cz.

0: To byla krása. Pánové, moc děkujeme. Na Blaníku v písničkách k táboráku právě teď exkluzivně pro vás Vojta Nedvěd s Honzou Nedvědem mladším a písnička Strýc František. Teď už na Blaníku chystáme další pohodové písničky k vašemu víkendovému posezení u táboráku, grilu nebo k vaší rodinné oslavě. Za chvíli písnička Tulák, taky Amazonka od Hoptrop a teď už pro vás máme Radka Tomáška. A připomínám, s těmi případnými táboráky opravdu velmi, velmi opatrně kvůli suchu, které i přes ty přehánky stále na většině místech panuje.
1: Písničky k táboráku.
2: Na rádi.

0: Za 8 minut bude 6:30 a na Blaníku za námi František Nedvěd s Robertem Křesťanem, Romanem Horkým, Vaby Daňkem a skupinou Rangers.
1: Rádio Blaník. Písničky k táboráku.
0: Písnička Tulák, věčný to souboj mezi volností a touhou po domově v úžasné country sestavě, ze které jde každému milovníkovi tremských písniček doslova mráz po zádech. Na Blaníku se nechte dál hřát písničkami k táboráku. Pokračujeme už za malou chvíli. Těšte se na Aničku Slováčkovou, Valdemara Matušku, ale za chvíli tu bude plzeňská skupina Kop. Čeká nás písnička Pár minut, tedy emotivní skladba o stárnutí, přátelství a touze vrátit čas. Text napsal sám kapelník Míša Leicht, mimochodem otec herečky Kristýny Leichtové. Písnička Pár minut tady na Blaníku už za pár minut.
1: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
2: Začíná srpen. A to znamená hned tři věci.
3: Půlka prázdnin je za námi.
2: Ovšem druhá půlka stále před námi. A k tomu je tady České pondělí. 3. srpna si budeme hrát pouze české písničky. Oslavte s námi příchod srpna.
3: A užijte si České pondělí
2: na rádiu Blaník.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.

0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Radio Blaník.
2: Radio Blaník.
1: Radio Blaník.

0: Krásná písnička od skupiny Rangers tady na Blaníku. Pěkný večer.
1: Rádio Blaník, písničky k táborám.
0: Taky v létě tak rádi chodíte do přírody, hlavně někam, kde je zeleň, nebo pokud možno rovnou pěkně někam do stínu, takže rovnou do lesa. A je skvělé, jak u nás v Česku je ochrana přírody prioritou. Například Vysočina se chystá na významnou novinku právě v ochraně přírody. Ornitologové tady připravují vyhlášení vůbec prvního ptačího parku v kraji. Jaký ponese název, to nám prozradí mluvčí kraje Vysočina Monika Brotá.
2: Ptačí park Jihlávka bude v případě svého vyhlášení výjimečný pestrou mozaikou stanovišť, která z české krajiny rychle mizí, jako jsou rašeliniště, podmáčené louky a mokřady. V centrální části budoucího ptačího parku je významná přírodní rezervace rašeliniště Kaliště.
0: Já ještě dodám, že park má vzniknout v okolí Hamerského potoka mezi obcemi Jihlávka, Horní Dubenky, Kaliště a Bíkovec. Takže Vysočina bude mít další krásné místo.
1: Písničky k táboráku na Rádiu Blaník.
0: A Rádio Blaník pro vás bude mít i v následujících minutách další hlavně tremské písničky. Chystáme Brontosaury, Pavla Dobeše a za okamžiky skupinu Olympic.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den v 9.

0: Od 18 hodin, ale na našem DAP rádiu Český Blaník za malou chvíli úderem 19. hodiny táborákové písničky začínají a budou vám hrát až do 10. večerní. Teď už ale k programu, který nás čeká tady na rádiu Blaník. Před námi jsou písničky na vaše přání. Vybrali jste třeba skupinu Opět a Radeček.
1: Tak sorry, že mám rád hory.
0: Taky Karla Gotta.
2: Stokrát chválím čas.
0: Nebo skupinu Kex.
1: Jak děkuji se andělům, těm rocím prudělí.
0: A mnoho dalších krásných písniček. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Přes jižní Moravu právě přecházejí silné bouřky, tak buďte na sebe opatrní. Noční teploty klesnou k 19 až 14 stupňům. Na jihu Moravy se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia. Zítra čekejte sluníčko i mraky, výjimečně se mohou objevit přehánky, ale později odpoledne a večer bude oblačnosti dál ubývat. Nejvyšší teploty se dostanou na 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až na 33 stupňů Celsia.
5: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
6: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnutý.

0: nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
5: firmanazážitky.cz.
6: Martin Ledinský
7: na rádiu Blaník.
8: Za minutu bude 7 a každý večer hrajeme na Blaníku podle vás. O písničky, které máte rádi, si můžete psát s předstihem alespoň 3 pracovních dnů přes kontaktní formulář na stránkách radioblaník.cz. Svátek má Oscar, tak přejeme všechno nejlepší. A teď už pojďme na první vaše dnešní přání. Před námi je Jarošovský pivovar od Argemy a tuhle písničku vybrala Michaela ze Všeradic. Prosím o zahrání písničky pro mou lásku Tomáše Kučeru. Tomášku, děkuji ti za každý den s tebou na naší úžasné chatičce, kterou stále budujeme. Mám tě moc ráda, tvoje Míša.
6: Písničky na přání.
7: Na rádiu Blaník.

Argema na Blaníku, teď už jsou před námi hory od skupiny Opět a Radeček, napsala Áňa z Krakova u Rakovníka. Konečně dovolená, týden na milované Šumavě před námi. Milane, Lucko, Libore, Evo, Petře, Hanko, Honzíku a Honzíku, pojďme si to užít, vím, že to bude jízda. Nejsme tu poprvé, mám vás moc ráda. Napsala taky Miroslava z Bohumína, mojím nej, s kterýma teď trávím dovolenou na Beskydce. Holky, mám vás ráda, Teresko, Dajo, Eliško, krásné 3 dny, Mirka.

0: skupina Opět a Radeček na Blaníku, teď už na vaše přání Karel Gott a Stokrát chválím čas. Napsala i včas Klatov, na křídlech motýlích přilétá přáníčko a my ti, Miluško, přejeme štěstíčko. Mnoho lásky, zdraví, však to znáš, navždy nás tu všechny máš. Všechno nejlepší Milušce Klasnové z Plánice k svátku a narozeninám přeje manžel Jaroslav, děti Lukáš, Ivana a Pavel a vnuk Kuba a všichni, co se dnes sešli na grilovačce. Napsala taky Anina z Frýdlantu nad Ostravicí. Chtěla bych věnovat písničku dlouholetému posluchači Rádia Blaník Daliborovi a jeho skvělé manželce Marience s poděkováním za nádherný čas strávený s nimi v Beskydech. S láskou, vaše Anina. Napsala taky Jana z Pardubic. Milý Zdendo, přejeme ti k narozeninám, ať se ti vyhne vše nejhorší. Hodně štěstí, zdraví a lásky a už se těšíme na září, až budeš jen náš. Ajmovka, Betinka a Korísek. Své přání z Humpolce napsala taky paní Dagmar. Dnes je to rok, kdy si nás náhle bez slůvka rozloučení navždy opustil. Moc vzpomínáme. Manželka Dáša, kluci Matěj a Pája, vnoučata Gáby a Jáchymek. Nikdy nezapomeneme. Děkujeme za všechno. A z Pardubic píše Radka. Našemu taťuldovi Pepíčkovi k jeho kulatým narozeninám vše nejlepší, hlavně to zdravíčko, štěstí a pohodičku. To ti s láskou přejí tvoje děti, Radka a Honza s rodinami.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku vám zpíval Karel Gott a teď už jsou před námi Kabáti. Písničku Dole v dole vybrala Linda z Kutné Hory. Milý Blaníčku, prosím, zahraj mi písničku Dole v dole mému úžasnému Davídkovi. Davídku, s tebou je život plný smíchu, překvapení a občas i adrenalinu. Jak v dole při odstřelu. Miluju tě, Linda. Máme tady taky přání od Marie z Bilevska. Prosíme o zahrání písničky pro našeho vnuka Pepíčka Koteru k 7. narozeninám. Zároveň pro pana Františka Kořánka, který se před 2 roky dožil 90 let. V té době měl manžel Jiří infarkt. Tímto děkujeme rychlé záchranné službě v Milevsku, rychlému leteckému transportu do Českobudějovické nemocnice a všem lékařům. Velké díky a obdiv, rodina z Milevska. Z obce Kojátky píše Jana. Milý Jakube, přejeme ti všechno nejlepší k 58. narozeninám. Hodně zdravíčka a štěstíčka ti přeje tvoje nejmilejší vnučka Karolínka, manželka Jana a tvoje maminka Jaroslava. A ještě tu máme přání od Martiny z Chomutova. Ahoj Blaníčku, chtěla bych poslat písničku svému manželovi, který slaví narozeniny, stejně jako naše dcera 2. srpna. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky. Víš, už je ti 46 let a z toho jsme spolu 20 let, takže kus života. Tak ať ještě kus života je a vydržíš to i nadále. I když občas dny nejsou jednoduché. Miluji tě, tvá manželka Martina. Pěkně si užijte oslavu. Tak my zdravíme i od nás z Blaníku a posíláme kabáty Dole v dole. Hezký večer.

0: Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď jsou před námi Keks, jak děkuje se andělům, píše Petra ze Zaječova. Prosím o zahrání písničky od Keksu naší milované mamince, babičce, Vlaďušce Jíchové ze Zaječova k jejím dnešním krásným narozeninám. Přejeme mnoho štěstí, lásky, hlavně zdraví, ať tě život stále baví. Máme tě rádi, dcera Petra s rodinou. Píše taky Miroslav z Benešova, všechno nejlepší k narozeninám přejí manžel Pája s Dominikem Kani a vnučky Emička, Elinka a vnuk Píno. A ještě tu máme přání od Evy z Brna, která píše, milá maminko, k tvým krásným 65. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, lásky, radosti a mnoho krásných chvil s celou rodinou. Ať máš každý den důvod k úsměvu a splní se ti všechna přání. Ze srdce ti přejí dcera Eva s manželem Jirkou, Deniska, Tabejka a Daniel. Máme tě moc rádi, tak my taky přejeme všechno nejlepší a z Blaníku vás moc zdravíme.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé léto.

Na Blaníku dohrávají Keks a teď už je před námi narozeninová od Olgy Lounové, píše Láďa Spolné. V těchto dnech slaví narozeniny Láďa Spolné, takže Láďa je tím oslavencem, jo, to píše někdo jiný. Přejeme mu hodně štěstí a zdraví, ať se ti daří, ty náš optimisto. Vše dobré mu přeje rodina a přátelé Spolné a české Jablonné. Napsala taky Lucie ze Žlutic, vše nejlepší našemu tatínkovi Pepíčkovi Pánkovi ze Žlutic k 65. narozeninám, přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky, máme tě moc a moc rádi, Lucka, Pavel a holky. A Vendula z Řepové poslala tento vzkaz, toto přání naší milované Soničce, všechno nejlepší k 50. narozeninám, hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let, ze srdce přejí Šrotovi, Zápotočtí, Vaňourkovi, Brulíkovi, Linhartovi a Toníček Lindovský. Máme tě moc rádi a přejeme krásnou oslavu. Tak všechno nejlepší, jste dál s Blaníkem.

Na Blaníku Olga Lounová, teď už pár přátel od Michala Davida, napsala Ivana z Chmelnic, nebo z Chmelnice. Milá sestřičko Irenko, k tvým narozeninám ti ze srdce přeji, ať zdraví tě provází na každé tvé stezi, ať klidné jsou noci a radostné dny a štěstí a láska ať naplní sny, ať práce švadlenky tě stále těší a květy v zahrádce, ať krásně se zvednou a největší radost, ať v srdci ti zní, když Mateo a Tomík tě obejmou sní. Užij si svůj krásný narozeninový den, to ti přeje sestra a všichni, co dnes jsou s tebou na chatě, na Chmelnici slaví. No a máme tady taky přání, které dorazilo z německého Waldsassenu od Sony. Dobrý den, dnes slavíme naše společné narozeniny a dohromady jsme nazbírali krásných 250 let. Říká se, že věk je jen číslo a my jsme důkazem, že dobrá nálada, smích a přátelé jsou mnohem důležitější. Pro nás i pro všechny naše kamarády bychom si přáli zahrát písničku Pár přátel stačí mít a všem přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a spoustu krásných společných chvil. Děkujeme Medúza z Waldsassenu. A máme tu přání taky od Hanky. Ve Vlíně vsi je zase sraz. Kamarádství spojuje už roky nás. Petr, Pavel, Radka, Pepa, Olda, druhý Petr. Bez vás by byl svět o něco bledší, to je fakt. V Byšicích už grill krásně voní, smích a přípitky kolem zvoní. Léta běží jako splašená. Jen naše parta zůstává sehraná. Na zdraví, přátelé, ať je nám fajn. Ať každý další sraz je stejně báječnej a vzpomínky zůstanou v nás, protože nejlepší recept na dlouhý věk jsou kamarádi, smích a dobře propečený steak. Vaše Hanka.

0: se smát. Na Blaníku dohrává Michal David. Za 2 minuty bude 7:30. V písničkách na přání už za chvíli Miraj.
1: Když nemůžeš, tak dej víc, zakřič prostě z plný plic.
0: A na vaše přání taky Lucie Vondráčková, Alvaro Soler nebo Jiří Zmožek. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Na okno nebo na auto?
5: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
4: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
5: Sbírejte je s námi celé léto
4: na všech našich akcích a výjezdech.
5: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
4: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
5: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
6: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
7: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu.
8: Duratech, renovace a nátěry střech.
6: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
8: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
6: Duratech, střecha jako nová za 2 dny.

0: Na pláži u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník.
1: A teď už slibovaní Miraj napsala Marcela z Českých Budějovic. Jéňo a Teresko, oběma vám přejeme pevné zdraví, neutuchající lásku a spoustu společného smíchu. Krásné narozeniny přeje děda Milan ze Lhenic a přátelé z Českých Budějovic.
2: Dnes

0: Miraj na Blaníku a teď už Lucie Vondráčková, napsala Jana z Rosic. Právě dnes slaví svou safírovou svatbu 45 let společné životní cesty manželé Jaroslava a Miloš Šulcovi z Rosic na Chrudimsku. Hledali jste lásku a našli jste sebe. Ať vás i další roky provází radost, zdraví a láska po boku toho druhého. Vše nejlepší přejí přátelé a rodina.
1: Léto s Blaníkem.

0: Na Blaníku Lucie Vondráčková a teď už Alvaro Soler. Písničku Sofia vybrala Lucka z Jablonce nad Nisou. Dobrý večer do rádia, prosím o zahrání písničky pro naší dceru Adélku k jejím dnešním 10. narozeninám. Princezno naše, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně zdraví a štěstí. Ať se ti daří ve škole a máš spoustu a spoustu kamarádů. Máme tě všichni moc rádi, máma, táta, brácha, babička se strejdou a celý zvěřinec.
1: Rádio Blaník.
2: Sluníčkové léto.

Sofia. Na Blaníku posloucháte sobotní písničky na přání. Teď je před námi Jiří Zmožek. Písničku Už mi lásko není 20 let vybral Radim ze Šebrova. Milému tatínkovi přejeme k 57. narozeninám hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, pohody a pořádný důvod k úsměvu. A protože už ti prý není 20 let, posíláme tuhle písničku Užij si svůj den s láskou tvoje rodina. Daniela z Nového Strašecí píše: Milá maminko, babičko, prababičko, tvých vysokých narozenin dočkala ses bez popálenin. Se životem už si tykáš, na roli osmdesátníka si zvykáš. Do další životní etapy přejeme ti, ať tě nic netrápí, ať máš spoustu síly, ať udržíš svou píli. Hlavně to zdravíčko, silné srdíčko, nějaké to štěstíčko. S láskou a úctou Pavla a Milan, Roman a Radka, Daniela a Roman, 7 vnoučat a 7 pravnoučat. Ze Skrýšova své přání poslal Zdeněk. Milí Blaníku, prosíme o zahrání písničky naší Áje, která dnes slaví 66. narozeniny. Milá Ájo, krásný narozeninový den i večer, ale i ty další dny, které tě ještě čekají. Prostě ať se ti vše daří, přejí Babun a Árny, Lukáš, Denča, Mates a Adélka a celá parta z Lanškrouna. Už milá

Jiří Zmožek na rádiu Blaník. Teď už rybičky 48 slibuju, že nebudu pít. No, vlk taky sliboval. Dobrá tedy. Tuhle písničku vybrala paní Jaroslava z obce Veselice, kde jsou už v tuto chvíli určitě všichni velice veselí. Tak, Jaroslava píše: dobrý večer, chtěla bych zahrát pro moje sestry a moji mamku. Po dlouhé době jsme se zase sešli. Děkuji. Rádo se stane právě teď, tady jsou rybičky 48 a vy jste s Blaníkem.

0: Rybičky 48 na Blaníku, teď už Lucie Bílá a děkuju ti, píše Karolína z Brna. Milá Moniko, naše maminko a manželko, dnes slaví narozeniny žena, která zvládá úplně všechno. Rodinný chaos, naše nálady, naše zapomínání a ještě pořád dokáže předstírat, že nás má ráda. Moni, obdivujeme tě, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, ať máš dostatek energie na naší rodinnou partičku bláznů. Máme tě strašně moc rádi, všechno nejlepší. Moni, Kristýnka, Karolínka, Martin, Max a Eda. Míša z Loun píše, ahoj Rádio Blaník, zahrajte prosím mojí mamince, k narozeninám přeju jí vše nejlepší, k jejím narozeninám hodně štěstí, zdraví a lásky a že jí mám moc ráda. Přeje dcera Míša. A z Ostravy své přání poslala Lucie. Maminko moje milovaná, si pro nás vzor, si pro nás všechno na světě. Krásné narozeniny přejeme k tvým 660 nám. Přejou tvé dcery Lucka, Monika a Andy. A my z Blaníku se přidáváme. Všechno nejlepší přejeme.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránku.

0: vybrali jste taky Karla Gotta. Nebo taky tuhle od Jardy Hypochondra. Dneska to rozjedem na plný pecky. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude oblačná až polojasná a nejnižší noční teploty klesnou k 19 až 14 stupňům. Na jihu Moravy se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia. Zítra bude obloha oblačná až polojasná, ojediněle se mohou objevit přehánky, ale později odpoledne a večer bude oblačnosti dál ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až na 33 stupňů Celsia.
1: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání pokračují, teď už je před námi Hana Zagorová. A písničku Proč nejsi větší vybrala Hanka z Byšic. Můj milý Járo, si někdy bouře, i tak si můj klid. Po tvém boku chci stále být. Láska, úcta, porozumění, to je naše životní znamení. Už téměř 23 let společně tvoříme krásný svět. Ruku v ruce překonáváme čas, každý den spojuje nás. Naše dvojčátka, dvě krásné dcery jsou největším darem naší víry. Jsou plodem lásky, kterou máme a společně životem kráčíme. Máš svou oblíbenou písničku, tak tady ji od své lásky máš. Tvoje Myška.

0: Na Blaníku dohrává Hana Zagorová a teď už je před námi náš příběh od Terezy Maškové a Marka Lambory. Napsal Lubomír z Prahy. Prosím, zahrajte Ivance na Sázavu, naší oblíbenou písničku o lásce. Ať se máme stále rádi a ještě, že tu budku máme. Napsal taky Roman z Neratovic. Zdravím všechny posluchače rádia a rád bych nechal zahrát své Bludičce do světle. Lásko moje, moc mi chybíš a věř, že se brzy uvidíme. Navždy tvůj Gadžurko Roman. A ještě tady máme přání od Terezie z Hranic u Aše. Dobrý den, písnička je pro Zlatuš od Terky, Dominika, Štefana, Patrika, vnoučátek a svého manžela Štefana. Máme tě všichni moc rádi, děkujeme, co pro nás děláš.
1: Právě.

Na Blaníku Tereza Mašková s Markem Lamborou a teď na vaše přání všechno nejlepší od bratrů Nedvědů. Napsala Radka ze Smidar. Milý Blaníčku, letos se to u nás kulatí. 1, 35, 55, 60, 65 a 80 let. Proto prosíme o zahrání společné písničky pro všechny do Smidar ke kostelu. Moc děkujeme. Z Biskřice napsala paní Jana. Milý Blaníčku, ráda bych nechala zahrát k dnešním 60. narozeninám naší úžasné sestřičce Jitce Babické ze Ctiboře a zároveň jejímu manželovi Petrovi Babickému, který stejné kulatiny oslaví 30. srpna. Přijměte naše blahopřání, do let příštích štěstí, ať máte k mání. Dále zdraví, hodně síly, abyste tu dlouho byli. Hodně zdravíčka, optimismu a radosti ze svých vnoučátek přejí mamka, sestřičky Maruš, Alena s Mervinem, Dana s Frantou a Jana. Z Veselí nad Lužnicí píše Ilona. Prosíme o zahrání písničky pro Vlastu Šebestovou, která již 76 let svou osobou lemuje naší rodinu. I přes strasti, které jí život nadělil, zůstává pozitivní a zářnou osobností v životě každého, kdo ji potkal, a za to jsme jí vděční. Doufáme, že jí čeká ještě mnoho krásných let a že si narozeniny užije, přeje celá rodina. Tak paní Vlastě, i my z Blaníku přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí.

0: Na Blaníku vám zpívali Nedvědi a teď už Jiří Schellinger a Léto s tebou napsal Aleš z Brumovic. Milý Blaníčku, zahraj mi písničku pro moji babičku, dědečka a taky pozdravujeme strýčka Lukáše a tetu Míšu. Ať žije dovolená! No a Jiřího Schellingera budeme hrát taky do Českých Budějovic, odkud píše paní Marcela. Dědo, vítej v klubu šedesátníků, přejeme ti, ať je tvůj život stále tak sladký jako zralé třešně a má tu správnou jiskru a pěnu jako čerstvě načepované pivo. Na zdraví a všechno nejlepší.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

0: Schellinger na rádiu Blaník a teď už Adam Ďurica, Zatancuj si so mnou, napsala Věra z pražské Vinoře. Dneska mají narozeniny dva věční rypáci, Tomáš Roček a Fanda Surovka, ti radši šijou do sebe, než aby mysleli na práci. Jeden Čech a druhý Slovák, v jednom kuse se jen tlemí, jejich drze seky nemají obdobu v téhle zemi. Hlavně to zdravíčko jim přeju a úsměv od ucha k uchu, ať ta jejich rivalita nestratí. Ztratí nic na svém duchu. Všechno nejlepší a hlavně zdraví přeje oběma Věra Tyšerová z Vinoře. Věro, krásně jste to napsala, klobouk dolů. Není nad to, když takhle nějaké přání pobaví moderátora. Napsal taky Štěpán z Lichnova u Bruntálu. Pro mého bratra, který slaví narozeniny dnes, a pro mojí babičku, která má narozeniny 4. srpna. Děkuji. Jiřina z Černošic napsala, vidět vás spolu šťastné být je ten nejkrásnější dar, co můžu mít. Ručku v ruce, úsměv na tváři, ať se vám dál v životě skvěle daří. Krásné výročí svatby, maminko a tatínku. Posílám vám pusu a velkou vzpomínku. A ještě tu máme přání od Andreje z Ostravy. Mami, dnes je tvůj den, krásný věk, 66, stále mladice. Tak to pořádně oslavme, přejou tvé dcery. My z Blaníku se připojujeme a taky dnešním narozeninovým oslavencům přejeme všechno nejlepší.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modrooké, zatancuj si so mnou.

0: Na Blaníku dohrává Adam Ďurica, teď už je před námi Tichá píseň od Ivety Bartošové, napsal Vlastimil z Lenešic. Chtěl bych nechat zahrát pro paní Lenku Stikovou z Lenešice, která prochází těžkým obdobím. Vím, že to zvládneš, nevzdávej to a všechno bude jako dřív. Hodně sil a zdraví ti přeje Vlastík a my z Blaníku taktéž.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Takhle pěkně vám na Blaníku zpívala Iveta Bartošová a teď už je před námi plnoletá od Karla Gotta. Napsala Romana z Hradce Králové. Dobrý den, milé rádio, moc vás prosím o zahrání písničky k narozeninám. Milá Alex, přejeme ti vše nejlepší k narozeninám, protože si naše sluníčko odvážná a vznešená jako lev, co máš ve znamení. Přejeme ti štěstí, zdraví, lásku a vše, co si přeješ, máme tě moc rádi. Vše nej přeje mamka, taťka, babička, teta Jiřina, strejda Milan a tvá kočka Mindulka. Z Červené Řečice píše Kateřina, milý Blaníčku, zahraj prosím pro naší babišku Magdičku k jejím 65. narozeninám. Milá babiško, máme tě moc rádi a přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Tvá milovaná vnoučátka Tomík, Anetka, Dudíšek a Kubík.
1: Hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník.

0: Na Blaníku Karel Gott, za 3 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Petra Janů. A na vaše přání taky Václav Neckář, Škvoři a za malou chvíli Divokej byl. Dnes si to opět pořádně natáhneme. Písničky na přání tu budou skoro až do 10. večerní.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy. Terapie tichem. CZ.
2: Ty nejoblíbenější, které znáte.
6: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
2: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
6: Ráno od 5 do 6.
2: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
6: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

0: Rádiu Blaník.
1: Před námi Divokej byl a písnička Rozárce. Napsal Radomír ze Svatoslavy. Ahoj, chtěl bych nechat zahrát Rozárku od Divokýho Byla pro Moniku do Svatoslavy na Květnou a do Viničných z Šumic Lenči Edovi a hlavně vnučce Rozárce za to, že pomáhala dědovi na žních a jezdila s kombajnem jak drak. Děkuju, holky, že jste ten týden se mnou přečkali. Posílám vám pusu éterem, děda Ráďa. Zdravíme taky do Olomouce, odkud píše Kristýna. Pro Kačku Hejlovou, Kačí, přejeme ti všechno nejkrásnější k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a lásky. Máme tě rádi, to ti přejí dcery Eliška a Vikinka. Přítel Mirek, máma, táta, ségra Verča, ségra Kristýna, švagři Ali a Míša.

0: Divokej byl na Blaníku, teď už šenkýřka od Jardy Hypochondra, píše Pavlína z Číhoště. Milý Blaníčku, prosíme o zahrání písničky pro paní Alenku Svobodovou z Číhoště. Na dortu svíčka vesele hoří, tvůj další rok se tvoří. Další rok snů a přání, narozenin volání. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, s vařením žádné vrásky. To ti ze srdce přejí manžel Jirka, syn Jiřík, dcera Jana s manželem Filipem a vnoučata Eliška a Adámek, přátelé Mirka, Radek, Terča, Pája, Pepča, David a Domča. Lenka z Litvínova píše, milý Blaníku, zahraj pro moji životní lásku Honzu Musila a synka Tomáše pro radost a že je mám moc ráda. Jejich mamka a přítelkyně Lenka. Máme tu přání taky od pana Františka z Krásné hory nad Vltavou. Narozeninové přání. Dnes 1. srpna dosáhl 25 pan Zdeněk Diviš ze Zadního Chlumu. K tomuto výročí ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Přání zasílají sourozenci Marie, Jiří a František s rodinami.
1: Hezky česky celé léto.
2: Radio Blaník.

0: zpěvák.
1: Tak co, zaspívali jste si, věřím, že s Jardou Hypochondrem to šlo úplně samo. No a teďka už je před námi Petra Janů, už nejsem volná. Na Blaník napsal Martin z Liberce vzkaz pro moji úžasnou manželku, kterou miluji víc jak 19 let. Andrejko, chci, aby si věděla, že tě strašně moc miluju, což ti denodenně říkám. Že jsem někdy zlobivec, neznamená, že tě nemiluji. Promiň mi za vše ošklivé, přeji si, aby si se mnou zůstala navždy. Jsi totiž to nejcennější, co mám. Nikdy tě nikomu nedám a neopustím. Tak, udělám všechno, aby to tak zůstalo. A strávili jsme spolu spoustu šťastných let. Miluju tě strašně moc, jen tvůj Martin. David z Mladé Boleslavy píše: Ahoj milé rádíko Blaník. Prosím pro moji milovanou maminku Martu opožděně k svátku a tam nahoru. Moje maminka byla anděl, skvělá a moc hodná. Prostě milej člověk i pro tam tu Honzu. Děkuji, mějte se pěkně, hodný lidičky. Syn David Rozbek.

0: Na Blaníku dohrává Petra Janů a teď už před námi skupina Škvor a Síla starých vín. Napsal Vojtěch z Janoviček u Broumova. Milý Blaníčku, zahraj prosím tuto písničku mým rodičům na chaloupku na Janovičkách, kde užívají zbytek dovolené. Přeje syn Vojta. Z Loun napsala Tereza, milé rádio, zahraj prosím pro Petra, Péťu k dnešním narozeninám se vzkazem. Petře, Péťo, další rok je za tebou, dobrá zpráva je, že pořád jedeš dál. Přejeme ti zdraví, pohodu, spoustu důvodů k úsměvu a hlavně, ať společných chvil, které nám dělají radost, jen přibývá. Krásné narozeniny přejí Terka a Gábi. Kristýna ze Světlé nad Sázavou napsala: milá Aneško, přeji ti vše nejlepší k tvým narozeninám a ať se ti splní vše, co si přeješ. Ať jsi zdravá a máš mnoho úspěchů jak v životě, tak ve škole. Přeje tvoje ségra Kristýna. Tak je od nás z Blaníku všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

0: Na Blaníku škvoři a teď už Václav Neckář, ale to mé, napsal Miroslav ze Sázavy. Ahoj Blaníčku, zahraj prosím písničku Járovi Královi z Radvanic Budína k jeho pátečním 12. narozeninám. Járo, všechno nejlepší k tvým narozeninám, spoustu nachytaných ryb, buď pořád veselý a správný kluk. Máme tě rádi, to ti přeje táta Mirek, teta Jana, Kačka a Filda a všichni, co tě mají rádi. Simonka z Mirošovic napsala: Milý Blaníčku, chtěla bych poslat písničku své nejlepší kamarádce Martince. Milá Martinko, si pro mě nesmírně důležitá. Obdivuji tvou sílu, odvahu a statečnost, se kterou zvládáš všechny překážky. Přeji ti, aby ti tahle písnička vykouzlila úsměv na tváři a připomněla, že na to nikdy nejsi sama. Držím ti palce, myslím na tebe každý den a věřím, že před tebou je ještě spousta krásných chvil. Mám tě moc ráda, přeje Simča, Číči a Babí Vlasta. A máme tady vzkaz taky od Štěpy z Nižboru. Milý Blaníčku, zahraj prosím něco pěkného pro mého úžasného přítele Zdeňka, který se rozhodl ke vstupu do nové životní etapy a bude opět studovat na vysoké škole. Ať si tedy užije poslední volné léto bez zkoušek a stresů. Držím mu palce stejně jako při dostavbě našeho společného skleníku. Tvá Štěpy z Nižboru.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.

Na Blaníku Václav Neckář a teď už Angels od Robbieho Williamse napsala Stelča z Lipchav. Milí Blaníčku, zahrajte mi prosím písničku Do Lipchav pro moji milovanou babičku.

0: Na Blaníku posloucháte sobotní písničky na přání a teď už je před námi Nonstop od Michala Davida. Napsala Zlatuše z Konojet. Přejeme ti, Vladimíre, k zítřejším 70. narozeninám hodně zdravíčka a štěstíčka. Přeje manželka, dcera Marcela, Roman a Zlatka, Ladislav a vnoučata, Sebastián, Eliáš, Šarlota, Matěj a Barbora. Máme tu přání také od Václava Stýna nad Vltavou. Narozeniny slaví Vašík Němec z Bečic u Týna nad Vltavou. K jeho krásným 13. narozeninám mu přejeme vše jen to nejlepší, co si lze přát, a mnoho radosti ze života. Přeje mu to celá rodina. Jiřina z obce Srbec spíše: všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a trpělivosti, to ti přejeme všichni ze srdíčka. Štěstí už máš, to ti přeje sousedka Jiřka s rodinou. Jsem ráda, že jsem tě poznala a hlavně jsem se s tebou zkazila. K přání se přidávají manželka Nikolka a dětičky Natálka, Matěj a nejmenší princezna Umička, táta Honzíček, Ivanka a Mareček, a pí s Mírou, ale ne s naším. No a Jiřina napsala toto přání dodatečně ti ze srdce: všechno nejlepší k narozeninám přejí mamča, taťka a k tomu se přidávají všichni, co tě mají rádi. Děkuji za to, že tu seš, ale mohl by si být lepší a víc přemýšlet, co vlastně chceš.
1: Koláč plný ovoce,
2: limonáda plná bublinek.
1: I takové je léto s Blaníkem.

Na Blaníku dohrává Michal David, za minutu bude 9. A písničky na přání tady budou i v příští hodině. Těšte se na Petra Nováka. Povídej, jestli se ti po mně stýská. Koukám, že jste vybrali taky vaší oblíbenou Na mě nečekej od Verony.

0: Od něj jste vybrali písničku Znamení andělů. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Noční teploty klesnou k 19 až 14 stupňům, na jihu Moravy se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia. Zítra čekejte sluníčko i mraky, výjimečně se mohou objevit přehánky, ale později odpoledne a večer bude oblačnosti dál ubývat. Nejvyšší teploty se dostanou na docela příjemných 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až na 33 stupňů Celsia.
1: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
0: Odbyla 9. hodina a dál budeme hrát na vaše přání. Před námi Jakub Smolík, O mámo. A písničku vybral Kamil z Velkých Albrechtic. Naší milované mamince a babičce paní Libuši Svačinové z Velkých Albrechtic přejeme k nádherným 70. narozeninám pevné zdraví, štěstí, lásku, radost a spokojenost. Z celého srdce ti děkujeme za všechnu lásku, péči, obětavost, podporu i moudrost, kterou nám celý život dáváš. Jsme šťastní, že tě máme. Ať je každý tvůj den naplněný úsměvem, pohodou a láskou celé rodiny. To ti s láskou přeje syn Kamil s Lenkou a vnoučaty Davčou, Nikolkou a Nelinkou.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku Jakub Smolík, teď už Karol Duchoň, Mám tě rád, a tuhle tu písničku vybral pan Petr z Mostu. Prosím o zahrání písničky těmto oslavencům: synovi Pavlovi ke 30. nejlepšímu kamarádovi Pavlovi Bajerovi k 54. narozeninám, jeho ženě Lence k 55. narozkám a mojí ženě Míše k 15. výročí, co spolu zažíváme radosti a strasti. Mám vás všechny rád. Václav z Mostu píše: srdečné a z lásky, srdečně asi to má být, a z lásky přejí Aleně Sklenářové z Mostu k 60. narozeninám manžel Václav, syn Václav, dcera Taťána se zetěm Jakubem a vnoučkem Rýšánkem. No a ještě tady máme jedno přání, tentokrát z Hlohovce, od Žanety pro všechny účastníky hlohoveckého cyklovýletu, jmenovitě pro Janičku, Ivušku, Žanetu, Jendu, Igecka a Igoška. Děkuji. Tak tady je na Blaníku Karol Duchoň.

Na Blaníku dohrává Karol Duchoň a teď jsou před námi Andrea Bocelli a Sarah Brightman, napsal Miroslav s rodinou. Sympatické rádio Blaník, dnes je tomu rok, kdy jsme se rozloučili s mou bezva babičkou Martou Hromádkovou. Chybíš mi a kterak jsem ti slíbil, nikdy na tebe nezapomenu. Babičko, ať si kde jsi, hlavně ať jsi šťastná a bez utrpení. Vzpomínáme s láskou a všem ostatním super a dobrým lidem přeji, ať se mají krásně. Život není o vysokém vzdělání či lukrativní práci, nýbrž o lidském chování, ve kterém leco spramení. To napsal Miroslav.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a teď už povídej od Petra Nováka. Napsal Karel z Prahy. Prosím, zahrajte tuto písničku pro mého tatínka, který se o nás tak dobře stará. To ti posílá tvůj milovaný syn Kája z Chaty. A ještě tu máme přání od Ludmily z Krnova. Posílám přání ke zlaté svatbě bráškovi Pepíčkovi a švagrové Evičce do Milotic od Hromádků.

Na Blaníku taky tahle krásná písnička od Petra Nováka a teď na vaše přání skupina Verona napsala Božena z Miroslavy. Dnes slaví narozeniny naše Irenka, život krásný jako sen, plno úsměvů na každý den. Ať máš všeho vždy dosti, lásky, štěstí i radostí, přeje celá rodina a kamarádi. Verona taky do Dolních Hbitů, nebo Dolních Hbit, napsal Aleš, chtěla bych zahrát. Tak nenapsal Aleš, chtěla bych zahrát mojí sestře Petře k dnešním narozeninám a všem holkám, Makině, Šárince, Leničce a Milče k párty u bazénu na Luhách. Tak zdravíme vás a přejeme krásný večer. No a Dominik z Kamenice u Prahy napsal, přeji hezký den všem posluchačům Rádia Blaník. Už je za námi polovina prázdnin, tak přeji všem krásný zbytek léta. Tak teď už na Rádiu Blaník Verona.

0: Zatímco v Moravskoslezském kraji právě řádí bouřky, tak na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď je před námi Josef 9. a znamení andělů. Napsal Martin z Vítanova. Pro Mirka Horníka z Vítanova u Hlinska. Včera si slavil své narozeniny a my ti chceme i touto cestou popřát ze srdce jen to nejlepší. Přejeme ti především pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, rodinné pohody a denně důvod k úsměvu. Ať se ti stále daří a život ti přináší jen samé krásné chvíle. Ze srdce přeje manželka Lucie, synové Mirek a Martin a Petr. Do Prahy zdravíme Martina, který píše: dobrý den, prosím o zahrání písničky Znamení andělů od Josefa 9. pro naší tetičku Vlastičku z Chlumce k jejím sobotním narozeninám. Vše nejlepší přejí Martin a Alenka.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku vám zpíval Josef IX. Teď je před námi Elvis Presley, napsal Michal z Brna. Tahle písnička je pro mojí maminku Dášu a nevlastní maminku Marcelu, které dnes oslavují svoje narozeniny. Všechno nejlepší a hlavně zdraví do dalších let, ať jsou tady co nejdéle pro všechny a především pro vnuka Davídka. Tady je song, který dodá šťávu do života. Přejí Michal, Míša, Valča a David. Čau a let's go!

0: Elvis Presley na Blaníku, za 3 minuty bude 9:30. V písničkách na přání se už brzy můžete těšit na Luďka Nekudu se skupinou Plavci.
1: Tak přišel den, co se zodříve, když zbyl ještě kluk, tak bál.
0: A vybrali jste taky Pavla Bobka, Tomáše Kluse a za malou chvíli tu bude Emma Smetana s Richardem Millerem. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Emma Smetana, Richard Miller, tahle jedna vteřina, další písnička, kterou jste vybrali, konkrétně ji vybrala Ivana z Prahy, která píše: dobrý večer, zahrajte prosím tuhle písničku pro nejúžasnější ženu mého života. Kejžinko, už jen 20 týdnů a budeme spolu a tohle trápení necháme za zády a v důchodu se tomu zasmějeme. Nikdy v životě jsem nikoho nikdy nemilovala, až ty si mi ukázala, co je pravá láska, a za to ti moc děkuji. Vážím si tě, nikdy tě nesklamu, jsem tu pro tebe, moc tě miluji a líbám tě, tvoje Dejdarka. Máme tady přání taky z Dolního Podluží. Miluju tě, Leni Martinková, bojím ztratit tě, sebe, nás. Miluju tě už 5 jar, 5 let a už to bude i 5 podzimů, kde chci s tebou stát, být na našich místech, držet tvojí dlaň a ty mou pusu. Posílá tvůj štístko Angie, hvězdička a pitomeček Pitomej. Tak hrajeme, hezký večer.
2: Pohodové České rádio. Rádio
3: Blaník. My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání, teď už Luděk Nekuda a Plavci, Tak přišel den. Máme tady přání, které dorazilo z Bautzen, neboli z Budyšína, milý v rádio Blaník. Prosím o zahrání písničky panu Miroslavu Pavlištovi z Ostroměře, který dnes slaví své 83. narozeniny. Přejeme mu hodně zdraví a aby zůstal dále optimistický a aby si zachoval svou životní radost i v těžkých životních situacích. Doufáme, že se budeme moci v budoucnu ještě často navštěvovat. Milý pozdrav posílají Pavel a Matilda a taky Kristián. Z Humpolce napsala Karolína, posíláme píseň Tam nahoru pro DJ Páju a kamaráda Mildu Duvka. Tak hrajeme, tady je Luděk Nekuda, společně s Plavci. Hezký večer s Blaníkem.

Jste s rádiem Blaník a teď už na vaše přání Tomáš Klus napsal Radek z Citic pro našeho bratra švagra od Růži a Radka z Citic. A z Chomutova napsala Martina: ahoj Blaníčku, chtěla bych nechat poslat písničku své dceři Natálce, která 2. srpna oslaví svých 17 let. Natálko, všecičko nejlepší k narozeninám, hodně štěstíčka, zdravíčka a lásky. Ještě nedávno si byla malinká a teď je z tebe slečna, jsem na tebe hrdá, buď taková, jaká jsi. To napsala máma, tak tady je Tomáš Klus s Tamarou Klusovou a pak.

0: Na rádiu Blaník Tomáš Klus a tady už je Pavel Bobek, můj rodný dům, napsala Lucie z obce Bašť. Člověk jako ty zvládne úplně všechno. Všechno nejlepší k narozeninám. Nelly, máma.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď už jsou před námi Rikie Povery, napsala Alžběta z Ostravy. Milá teto, děkuji ti za pěkné chvíle na zahradě a těším se na další návštěvu. Mám tě moc ráda, tvoje Betty. A napsal taky Luky z Brna. Milá Aničko, přeji ti dodatečně k svátku všechno nejlepší a hodně lásky v životě a doufám, že se uvidíme a políbíme. Tvůj Luky.
1: Ožeri, šeri.

0: takhle pěkně sluníčkově na Blaníku hrajeme, to byly na vaše přání Ricky Jepovery a teď už jsou před námi brontosauři a růže z papíru. Napsala Alice z Habartova. Chtěla bych poděkovat mému manželovi za krásný společný život, který je každý den krásnější a krásnější. Děkuju ti za to, co pro nás děláš. Miluji tě velmi, tvoje Ajuna a Zdenda.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.

Na planíku Brontosauri a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. A sice Bill Medley a Jennifer Warnes napsal Miroslav z Průhonic. Všechno nejlepší k tvým krásným narozeninám, hodně zdraví, štěstí a lásky přeje tvůj manžel, děkuji za všechno. A Hříšný tanec taky poletí do Rouchovan, odkud píše Martina. Hezký den, prosím o zahrání písničky pro všechny na dovolenou v Rouchovanech. Krásné léto přeje Martina a Karolínka.

0: Hezký večer, s vámi je Rádio Blaník a za chvilinku bude 10. Před námi jsou písničky z lásky, ale ještě předtím se podíváme na to, co nás čeká venku.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Noc bude oblačná až polojasná a nejnižší noční teploty klesnou k 19 až 14 stupňům. Na jihu Moravy se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia. Zítra bude obloha oblačná až polojasná. Ojediněle se mohou objevit přehánky, ale později odpoledne a večer bude oblačnosti dál ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 31 stupňů. Na jihu Moravy až na 33 stupňů Celsia. O počasí vše a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rádio.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Chtěl bych napsat báseň,

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla, byl, byla, byl, byla, byl CZ.

0: počasí. Rádio
1: Nebe nad Českem je teď oblačné až polojasné. Na Moravě a ve Slezsku je ale obloha zamračená. Místy navíc počítejte i s deštěm. Teploty se pohybují mezi 21 a 16 stupni. Na západě a severu Čech je chladněji, a to kolem 14. Přes den se počasí příliš nezmění, dál čekáme oblačno až polojasno. Sem tam může i sprchnout, déšť ale očekávejte hlavně na horách. Teploměr ukáže 26 až 31 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 21. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

ruky mám a tu hasla to hřívá, mě vede zpátky k nám.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
2: Milí šikulové a milé šikulky,
3: hledáme možná právě vás.
2: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
3: Zlaté české ručičky na rádiu Blaník.

Teploty se pohybují mezi 21 a 16 stupni, na západě a severu Čech je chladněji, a to kolem 14. Přes den se počasí příliš nezmění, dál čekáme oblačno až polojasno, sem tam může i sprchnout, déšť ale očekávejte hlavně na horách. Teploměr ukáže 26 až 31 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 21. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledínský. Už je tu nový den, a to neděle 2. srpna, a svátek má Gustav. Narozeniny dnes oslaví například filmová dokumentaristka a politička Olga Somerová, její 77 let, dále novinářka a moderátorka Iveta Toušlová, té je 58, a oslavencem je taky moderátor televizních novin Na Nově Rej Koranténk, a jemu 52. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak ať se vám noční Blaník hezky poslouchá.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Nebe nad Českem je teď oblačné až polojasné. Na Moravě a ve Slezsku je ale obloha zamračená. Místy navíc počítejte i s deštěm. Teploty se pohybují mezi 21 a 16 stupni. Na západě a severu Čech je chladněji, a to kolem 14. Přes den se počasí příliš nezmění, dál čekáme oblačno až polojasno. Sem tam může i sprchnout, déšť ale očekávejte hlavně na horách. Teploměr ukáže 26 až 31 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 21. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: očekávané události.
1: Přeji vám hezké ráno. Je neděle 2. srpna, svátek má Gustav a před námi jsou očekávané události. Přestávají platit občanské průkazy, které byly vydané před polovinou roku 2000. Lidé je tak musí vyměnit. Při příležitosti Dne obětí romského holokaustu se uskuteční komentovaná prohlídka areálu památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Akce proběhne v Letech u Písku. V Zoo Dvůr Králové končí africké dny. Nabídnou ještě africké tržiště, vystoupení hudebníků a tanečníků a africkou gastronomii. Končí taky filmový a hudební festival Litomyšl Fest, který začal na konci července. Naopak začíná 19. ročník Mezinárodního festivalu varhaní hudby ve Filipově ve Šluknovském výběžku. A ještě se podíváme do světa sportu. Na programu je třeba druhé kolo první fotbalové ligy. Zápasy odehrají Olomouc s Mladou Boleslaví, Pražská Bohemka s Hradcem Králové a Pardubice vyzvou Jablonec. To byly očekávané události. Hezký den přeje Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: počasí. Rádio
1: Nebe nad Českem je teď oblačné až polojasné. Na Moravě a ve Slezsku je ale obloha zamračená. Místy navíc počítejte i s deštěm. Teploty se pohybují mezi 21 a 16 stupni. Na západě a severu Čech je chladněji, a to kolem 14. Přes den se počasí příliš nezmění, dál čekáme oblačno až polojasno. Sem tam může i sprchnout, déšť ale očekávejte hlavně na horách. Teploměr ukáže 26 až 31 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 21. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.